0: Od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas s finančním plánem. Investice efektivní.

0: Hit Radio City Brno.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Radio City Brno.
1: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr Brno CZ.
0: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak dovál do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.

0: Pravda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno. Hit Radio City Brno. Hit Radio City Brno.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz
2: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
12: CZ. Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
13: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
14: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
15: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
14: A dárek je váš, tak ušetřete s
16: tisku levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem?

0: května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
1: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
0: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Chraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní CZ.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
5: Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na úřadu vlády dnes proběhne stávka kvůli přesunu důležitých agend na ministerstva. Protestovat bude asi 60 zaměstnanců, kteří se věnují lidským právům, duševnímu zdraví nebo závislostem. Obávají se, že změny mohou poškodit pomoc zranitelným skupinám. Podle nich hrozí oslabení nebo rozpad dosavadního systému podpory. Tragédie v Saharské poušti si vyžádala desítky obětí. V Nigeru zemřelo žízní 49 lidí poté, co jim v odlehlé oblasti porouchal kamion. Dva cestující ale dokázali ujít desítky kilometrů pro pomoc a upozornili úřady. Záchranáři následně objevili i další uvízlé vozidlo s více než 60 lidmi. Extrémní vedra a nedostatek vody dělají z cest přes Saharu jednu z nejnebezpečnějších migračních tras na světě. Čeští fotbalisté zvládli generálku na mistrovství světa. V přípravě v americkém New Jersey porazili Guatemalu 3-1. Skóre otevřel Patrik Šik, vítězný gól pak po návratu do reprezentace přidal Tomáš Chorý. Natáhli sérii neporazitelnosti už na 6 zápasů. Do mistrovství světa vstoupí za týden duelem proti Jižní Koreji. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Důležitou specializaci rozšířila psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno. Navýšila tým odborníků, kteří léčí pacienty s vážnými poruchami emocí. Ti se často potýkají i se sebepoškozováním nebo se sebevražednými myšlenkami. Na Moravě nabízejí tuto terapii pouze ve Fakultní nemocnici Brno. Pátek je v Brně a na jihu Moravy zatažený a deštivý. Teploty klesly na maximálních 20 stupňů Celsia. V sobotu se opět oteplí. Z Brna Jitka Valášková.
8: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak jsme se dočkali, je tady pátek, krásné ráno, 6:03. Michal, ahoj. Jasmin.
2: Ahoj.
1: No a samozřejmě i náš David.
3: Ahoj.
1: Dobrý ránko. Lidi, David Guetta, Alphaville, Ava Max, s tím začneme a pak si popovídáme. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: 6 hodin, k tomu 5 minut, takhle vám hraje páteční hitrádio. Páteční hitrádio, ano, dámy a pánové, víkend na spadnutí. Za sebe musím říct, že se velice těším a schválně, kdybych se zeptal vás, kdo nás posloucháte, taky jste se nemohli dočkat víkendu? Jo, vidím nějaký přikyvování. Na co se těšíte nejvíc? Na co se těšíte nejvíc vy dva tady, co?
1: Já osobně na to, že se zítra ráno konečně vyspím. Mm-hmm. A jinak jdu pak odpoledne zítra na poprvý v životě takovou tu psí jogu se štěňátkama, s labradorama. Já mám na to voucher už tak dlouhou dobu, ale pořád tam byly psi, co se mi nelíbej. A teďka je konečně labrador, takže se tak těším.
2: Na nebi.
0: Počkej, a ty tam jdeš jako se psem na tu jogu? Nebo že, jak to funguje?
1: Ne, tam dávají chovný stanice svý štěňátka. Aha. A ty si tam zacvičíš jogu a pak další minuty tam strávíš těma pejskama, ňufáte se
0: jo,
1: a tak.
0: Takhle, že ten pes tam je vlastně jenom jako na okrasu, že to je jako hezký.
1: No a tak někdo si ho vybere, pak si ho zamluví, aha, odnese si ho klidně
0: jo,
1: jindy.
0: A počkej, to je super, ale to je super. Takže budete mít novýho pejska. Dost možná, co David?
2: Hele, my jsme se ještě včera chystali nahory do Pece, ale jak tady koukám na počasí, tak to možná přehodnotíme. Sněžit nebude, ale pršet bude hodně právě.
0: Pršet bude dost, no.
1: A Michal?
0: No, já se budu opakovat celý léto, vlastně až do října, zase svatba. A těším se na jídlo, protože já jsem ten, co stojí u toho cateringu.
1: Počkej, teď si někdo musí myslet, že seš tolikrát ženatý, jako kdo
2: já
1: neví, že seš DJ.
0: Pracovně. A láduju se u cateringu celý den, celý večer a ještě mi na konci nabalej krabičky, no. Takhle já jsem, však vidíš ten pupíček vždycky po letě, no, jak to vypadá. No tak, na co se těšíte během tohoto víkendu nejvíc vy? O tom bude minuta šampionu, napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a na co se nejvíc těšíte a celé nám to pošlete na 777 937 777. Teď Katy Perry, Teenage Dream na Hit Radio.

0: Tohle Hit Radio, snídaně šampionů, je pátek, hezké ránko, 6 hodin 11 minut. Ptali jsme se vás, co chystáte na víkend, nebo respektive na co se nejvíc těšíte. O tom bude minuta šampionů, která začíná právě teď.
1: Lenka Bruntál, manžel má narozeniny, takže zahradní párty.
0: Andrea Budějce, rozlučka se svobodou, ne její.
1: Martina Sokolov těší se na zítřejší trenažér se skoku padákem.
0: Lukáš Lenčkroun, jelikož vstává každý den ve 23.30, tak se těší, až se konečně vyspí.
1: David Jacleř zítra pršet nemá, takže čeká výlet na Černou horu s dvojčaty.
0: Petra Svoboda nad Úpou na sobotní odpoledne je pozvaná na třídní sraz její třídy, které dělala třídní učitelku a pak jede na chatu.
1: Květa Děčín zítra jí přijede na celý den její milovaný tajný přítel. Co? A nevylezou z pelíšku. Ne. A v neděli výlet do Ústí nad Labem.
0: Nevylezou z pelíšku. Jana Horní Lideč připravuje dobroty a těší se na zítřejší benefiční akce záchranných složek.
1: Lenka Hranice těší se na Janičku, až dorazí do práce.
0: Petr Pavel Hamr u Třeboně. Jsem na cestě do práce, prší 12 stupňů, asi to otočím a pojedu to dospat. Tak děkujeme za vaše zprávy, na co se těšíte nejvíc na víkend.
1: Mě baví ten tajný přítel, ale psala Květa z Děčína, já si myslím, že teď už tajný moc jako nebude tam, že Děčín není takový velké město.
0: Jasně, zdravíme do Děčína, zdravíme rozhodně Květu a super plán, no, nevylíst z pelíšku celý víkend, to bude rošambo, no tak jo, tak ať chystáte na víkend cokoliv, budeme rádi, když si do batůšku přibalíte i Hit Radio, navíc připomínáme, že o víkendu můžete vyhrát parádní hodinky Garmin za 7 500, detaily podrobně a pravidla na webu hitradio.cz. Teď pojďme na další hity. Něco, co by vás v pátek ráno mohlo nakopnout, tohle je nejnovější rehab In My Head. 6 hodin 13 minut, hezké ráno.

0: Tyhle starý linky je naprosto boží, co? Já teda asi měsíc zpátky našel originální CDčko, album Meteora, jen si ho teda nemám lidi na čem pustit, tak jsem si ho vystavil. Tohle bylo In The End, konkrétně rok 2000, z debitový desky Hybrid Theory. Ladíte Hit Radio, Michal, Jasmin a David s vámi. Hezké ráno, chvíli po 6:45.
1: Jak všichni víme, tak se říká, že generálka má dopadnout špatně, aby potom se ten výsledek jako podařil, jo. Tak doufejme, že naši fotbalisti si v noci dneska vybrali chyby dopředu. Češi dneska sice porazili Guatemalu 3-1, ale bylo tam prej hodně chyb.
0: Počkej, jak dneska, když je 6 ráno?
1: V noci.
0: Jo, v noci.
1: Bylo tam prej hodně chyb, který se dost ukázali údajně, ale vyhráli jsme. Mm-hmm. Nikdo o tom neví, protože nikdo zatím moc neví, co se blíží, ale blíží se mistrovství světa samozřejmě.
0: Já nemám nejmenší tušení, co se tam na tom trávníku děje, teda já vám k tomu moc neřeknu. Hokej mi skončil, já už nemám co teďka.
2: Tak ty si hlavně myslel, že už i ten světový šampionát tady začíná příští týden ve čtvrtek, už skončil.
0: Budeme to vytahovat, budeme se dělat hlupáka, jo, budeme pokračovat na video.
2: Já se neskutečně těším a věřím, že i naši posluchači se těší.
0: Určitě, samozřejmě, samozřejmě.
1: To zase budou všichni experti hlavně a hlavně my dva pak najednou.
0: No, my jsme ty největší experti na sport, teda tak živo, jo. Tak fotbal, teda mistrovství se blíží, na to se těšíme, no a co se blíží, taky další muzika, Cyril The Wanted, Walks Like Rihanna, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu pro nás, kdo nás hladíte, pro vás, kdo nás hladíte na cestách.

0: z roku 1978, teď v kabátu od Cyrila Stamlinin na Hitrádiu 6.31. Michal, Jasmina, David s vámi, krásné ráno. A David má...
1: Ranní update.
2: Do Plzně se sjíždějí fanoušci metalu, v amfiteátru Lochotín totiž začíná 15. ročník festivalu Metal Fest Open Air, který během 4 dnů nabídne 25 kapel z Evropy i zámoří a více než 35 hodin živé metalové hudby. Jakub Menšík má před sebou životní zápas, ve Francii hraje o své první Grand Slamové finále v životě. Utkání proti Alexandru Zverevovi z Německa startuje ve 14 hodin a 30 minut a my mu držíme palce. Češi letos pracovali na stát 155 dní, dneškem potom konečně začínáme vydělávat sami na sebe. Den daňových poplatníků je symbolický okamžik, kdy lidé přestávají vydělávat na stát a peníze směřují jim samotným. Letos Češi pracovali na daně a odvody o jeden den méně než loni.
0: Tak to je pozitivní vlastně zpráva zase.
2: To je hodně dobrá zpráva.
0: Takže už děláme na sebe teďka, už nám to jde do kapsy.
2: Teďka už úplně cítím, jak se mi plní kapsy.
0: Já to vidím, no. Strčíš tam ruku, Davide, ještě, nebo jak?
2: Už je úplně plná ta kapsa.

0: kus Las Vegas ve vysílání Hitrádia. Americká parta Imagine Dragons 6.40. Dobré ráno. Pojďme si představit jednu konkrétní věc, kterou jsme zažili všichni. Jsme na cestě domů a najednou to na nás přijde. Začneme se kroutit jak paragraf, noha přes nohu, nepříjemná situace, známe, zažili jsme, co vy?
1: Ano.
0: Ano, tak to jsem chtěl slyšet. Tak tuhle věc vyřešili, prosím vás, v Japonsku. Japonsko testuje instalaci nouzových toalet přímo do rohu výtahů. Takže toaleta ve výtahu.
2: A co, když nejedeš sám?
0: No to je dobrá otázka. No. Ono to je teda hlavně proto, kdyby se ten výtah zaseknul na nějakou delší dobu, tak je to taková nouzovka. Ale může to jako nouzovka fungovat i třeba, kdyby člověk opravdu už jako byl na hraně. Jo? A přesně, jak ty říkáš, tak já jsem si to představil a byli bychom schopni vykonat potřebu, kdyby s náma ve výtahu jeli další tři lidi?
2: Hele, já si myslím, že určitě ne, ale viděla jsem na to jednou na Facebooku, už je to pár let, takovej průzkum, co dělali, dost nechutnej, že teda někdo musel jít na záchod před úplně cizím člověkem a musí se pak jako vystřídat a že to jako vytváří nějaký pouto mezi těma lidma, že prostě jak to museli tuhletu hrůzu zažít společně, tak se pak začali mít jako rádi a prostě skámošili se, nebo někdo byl i v páru potom.
1: Tak samozřejmě taky záleží na tom, jestli by to bylo na malou nebo na velkou, že jo.
0: To je, no to a jestli by to byla holka nebo chlap, že jo, tak jako my chlapy to máme jednodušší, i když já nevím, jak to máš ty, ale já když jdu třeba na malou a je. Stojí vedle mě chlap, tak já mám problém.
1: Jo, tak to asi fakt máš problém.
0: Nicméně zpátky teda k těm toaletám v tom výtahu, jo. Já teda, když jsem byl malej, tak u nás v paneláku tohle normálně už jako fungovalo dávno, no.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
11: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
10: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně. Děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
13: Potřebuješ.
12: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
13: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
14: Hakr Brno CZ.
15: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
14: Aha.
15: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
14: A co SSB?
15: SSB? Co je SSB?
14: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
15: A to je nějaká nová investice?
14: To je stavební spoření od Buřinky.
15: Aha, a kde se to dá stáhnout?
14: No normálně v Georgii.
16: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
17: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
18: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
17: A tak to bude drahé.
18: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
19: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekuriera.cz. One by Allegro.
20: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
21: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
22: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá, hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
23: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
24: Dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na Přestavsku v Horních Bojanovicích na silnici 3. třídy probíhají práce na vozovce. Provoz je na místě řízen kyvadlově, moc to tam nehoňte.
25: Mami, proč máme všechno od konceptu?
26: To jen se zeptej tatínka.
27: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
28: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: To je magický čas, kdy někdo z vás možná vyhraje parádní dovolenou.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Už nějaký druhý týden, Jasmin, nepletuli se, tady nepleteš. Máme soutěž, připoutejte se prosím, virtuální letadlo, sedadla A až F, řada 1 až 6 a na jedné ze sedaček na někoho z vás pořád čeká dovolená v hodnotě 40 tisíc korun od společnosti Invia a to dovolená pro dva dle vlastního výběru.
2: Když se vám zadaří, tak tohle můžete vyhrát, tuhle parádní velkou výhru. Pokud trefíte sedačku, kde tohle není, tak máte ještě šanci, že vyhrajete buď dvakrát lístek na Letenskou pláň Marka Ztraceného, nebo diskovou hru Člověče nezlob se, no a nebo trefíte sedačku, kde bohužel není vůbec nic.
0: A nebo když si sednete na tu, která už je zabraná, tak samozřejmě nevyhráváte taky nic. 800 937 937, volejte právě teď.
2: Měli jste nápovědy, měli jste taky typované sedačky už v klubu posluchačů, kam se registrujete přes web Hit Rádia. A doufáme, že teďka už to teda někdo zvládne.
0: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Chutí z Plzně.
2: Ahoj, Tome.
0: Tome z Plzně, jaké máš ráno, Tome z Plzně, prší u vás?
3: No, pršelo tady celou dobu, chtěl jsem jít do práce na kole, tak jsem nakonec jel autem.
0: Chápu. Tak Tome, na tobě je si vybrat sedačku v našem virtuálním letadle. Sedadla A až F a řady 1 až 6. Tak jaká sedačka je ta tvá vysněná?
3: Tak jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
0: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
3: Tak to je dobrý.
2: Tak Tome.
3: Chci, aby to tam bylo.
0: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak, Tom je připoután na sedadle 1F.
2: Jak moc by si spřál tu dovču?
3: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
2: Tome, na sedačce 1F. Říkám to správně, jo?
3: Jasně.
0: Na sedačce 1F není... Člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztraceného.
2: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
0: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
3: No počkej, to fakt není sranda, jo?
2: Není to sranda, je to tvoje!
3: Tak to je neskutečný. Před chvíli jsme v práci říkali, že každý, který bychom způsobili, a já se dovolám, a trefím to.
2: Moc ti gratulujeme.
0: Tomáši, dovolená od společnosti Invia. Ještě to zopakujeme jednou, ať tomu věří. V hodnotě 40 tisíc korun pro dvě osoby a dovolená dle vlastního výběru je tvoje.
3: Tak moc děkuju, teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
2: Kam by se ti líbilo? Můžeš přemýšlet, kam by se ti líbilo tak, jako je. Samozřejmě pak se koukni, co Invia všechno nabízí, ale kdyby si měl takhle jako z první vystřelit, tak kam by ses rád podíval?
3: No, asi do Řecka.
0: Mm-hmm. Hezký. Tak na webu...
3: nebo Itálie, jedno z toho.
0: Tak na webu Invia.cz rozhodně najdete něco, nějakou parádní destinaci. Tak Tome, ještě jednou moc gratulujeme. Tak ty si říkal, že jsi na cestě do práce, tak ptal jsi se, co máš dělat, já bych to možná...
3: Právě, že ne, já už jsem teď v práci, jo?
0: V práci. A nechceš jít domů, že bys si to domů užít, co?
3: No, zabalím to dřív dneska.
2: Hele, a ještě mě zajímá, necháš to domů jako překvapení, nebo hnedka zavoláš ženě?
3: To si ještě musím rozmyslet, pak se to veze děti do školky, takže možná i nebudu vyrušovat.
0: No tak Tome, vydrž nám na telefonu, ještě jednou moc gratulujeme a zvládni to teda v práci dneska, zatím ahoj.
3: Tak jo, moc vám děkuju.
2: Ahoj.
0: Je to pryč,
2: strašně moc gratulujeme, závidíme samozřejmě taky, ale přejem, bude to bomba.
0: A samozřejmě děkujeme i vám, kdo jste se do soutěže zapojil. Rozhodně všem soutěžím není konec, tak určitě pro vás někdy zase brzo něco nachystáme.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko patří mezi země s nejnižšími mzdami v EU. Hodinově bereme zhruba 57% evropského průměru, i když platy dlouhodobě rostou. Rychleji ale zbytek Unie dohánějí Litva, Polsko nebo třeba Estonsko. Nejvíc si polepšili lidé s nízkými příjmy. O výši mzdy rozhoduje hlavně vzdělání, pohlaví a kolektivní smlouvy. Většina mladých Čechů na vlastní byt nedosáhne. Ceny nemovitostí za posledních 5 let vzrostly zhruba o polovinu. V Praze a Brně je podle expertů nedostupná už i garzonka, hlavně pro mladé lidi. Průzkum ukazuje, že 55% mileniálů a 59% generace Z považuje vlastní bydlení za finančně nedostupné. Mnozí tak končí v drahých nájmech a hůře vycházejí s penězi. Obří čínské investice v Maroku znepokojují Evropu. Na severu Afriky rychle vyrůstají čínské továrny na díly pro elektromobily. Jde o miliardové projekty, které mají posílit výrobu a snížit ceny oproti Evropě. Evropská unie se ale obává, že Čína tím obchází cla a přes severní Afriku nějaký trh. Maroko naopak láká investory daňovými úlevami, levnější energií a přístupem na velké světové trhy. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: V Brně je víc obyvatel. Loni se počet Brňanů meziročně zvýšil o necelé 4 tisíce na skoro 404 tisíc. Ubylo ale narozených dětí, kterých je tak nejméně za posledních 25 let. Zvedl se naopak počet osobních aut a vysokoškoláků. A dobrá zpráva nakonec, loni bylo méně dopravních nehod. Další informace nabízí venkovní panelová výstava na Mendlově náměstí. Zatažený a deštivý je pátek v Brně a na jihu Moravy. Ochladil se, naměříme nejvýš 20 stupňů Celsia z Brna Jitka Valášková.
8: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: A taky Davidem, krásné ráno.
10: Krásný ráno.
11: Snídaní šampionů.
9: 1F bylo to magické místo v našem virtuálním letadle. Připomínáme pro vás, kdo jste se přepojil až teď, že padla výhra, dovolená v hodnotě 40 tisíc korun pro dvě osoby dle vlastního výběru. Vyhrál to Tomáš z Plzně, tak ještě jednou gratulujeme.
10: To měl Tomáš moc hezký páteční ráno, musím říct.
9: Ty bláho.
12: Já jsem vlastně nevědomky celou dobu radil, že já jsem říkal, proč si nesedáte k oknu.
9: To je vlastně fakt. Takže 1F hezky u okýnka s výhledem na tu vysněnou destinaci, kam si Tomáš vybere. Ego a Robert Burian, další muzika pro vás. 3 minuty po 7, hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: Ego Robert Burian, žijeme len raz.
1: 7 minut po 7, tohle je páteční Hit Radio. Přejeme krásné ránko.
2: Potřebujeme teďka vás všechny, kdo chodíte do práce a zároveň máte nějaký vztah. Zajímá mě, jak to máte doma s usínáním. Chodíte spát spolu nebo každý zvlášť? My to teďka doma totiž řešíme, že jsme si vždycky navykli na režim toho druhýho. Mm-hmm. Že než jsem znala svého Kubu, chodila jsem třeba v 10. Jo. Pak jsem poznala jeho, od té doby jsem chodila spát třeba ve 2, ve 3 ráno. Pak jsme si to ustálili na nějakou jako 11. nebo půlnoc. Ale teďka, když já vstávám ve 4:30, tak on odmítá chodit stejně brzo jako já. Přitom, kdyby to chtěl on, ať jako jdu nějak dřív, kdyby se to týkalo jeho a měli jsme to naopak, tak já jsem jako, že šupky, upky do pery, mě to vůbec nevadí. Ale takhle vlastně v tomhle tom se rozcházíme a říkám si, že to musí mít strašná spousta domácností tohle.
1: Tak vy, kdo nás posloucháte, já když řeknu, že jsem býval ponocovačem, tak byl jsem jeden z vás, konkrétně ten chlap, který je pak ještě na tom telefonu nebo na tom času a něco se tam prostě dělá a ta holka jde spát. Samozřejmě není to takhle pravidlem, jo. Občas tam proběhlo i něco, co bylo potřeba zařídit. Ale teď právě se změnou jako toho ranního režimu vysílání, tak se často stává, vlastně skoro furt se stává, vlastně jenom se stává, že chodím spát dřív, jo, protože ten režim tě tak jako přepne a já mám v 9 večerku a teďka v 9 se mi vypne ten telefon a prostě, nebo se přepne do toho režimu nerušit a už jako spím.
2: Ale spíte oba, nebo jdeš dřív i než partnerka?
1: Já nevím, co dělá ona, já prostě začnu chrápat a spím, no, tak co David, jak to je u Davidu?
3: Já už tak strašně dlouho vstávám takhle brzo, že já už vlastně ani nevím, jak jsem to měl předtím. Teďka prostě zalehneme v 10 a ráno v 5 budíček.
2: No ale oba teda, takže chodíte prostě ve stejnou dobu, to je jedno, kdy kdo usne, ale v posteli jste teda přítomní oba ve stejný čas.
1: No. No tak samozřejmě, kdyby něco bylo, ještě tak ať prostě tam potkáme oba dva dohromady.
3: No tak jdeme spát v 10:05 třeba.
2: Tak jak to máte doma vy? Děje se vám taky tohle, případně kdo z vás chodí spát dřív a jestli to tomu druhému vadí nebo ne, jestli se snažíte najít nějakou cestu, to nám dejte vědět. Vy jste pubertáci.
1: 777-937-777, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku na WhatsApp nebo nám to pingněte jako SMSku. My k vám pingneme další skvělý hity, Ed Sheeran, Sapphire, to má 3 minuty, tak hezké ráno.

0: Takhle vám hraje páteční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Taky Meredith Brooks a Pitch, minutu po 7:45, dobré ráno. Rozjeli jsme tady téma, ptali jsme se vás, jestli chodíte s vaší polovičkou spát společně.
1: Co když třeba jeden může vstávat v 9 ráno a druhej vstává ve 4:30? Tak to je u nás doma a zajímalo mě teda, jestli usínáte spolu, anebo ne.
0: A vy teda chodíte spolu?
1: Chodíme spolu, ale jinak, co se týká usínání, tak hele, snaží se prostě aspoň párkrát do týdne, mi splní to přání, že jde spát jako se mnou, jo. Teda, že jde prostě usínat vedle mě.
0: Splnit to ale... přání, že ten...
1: Říká, hele, tak teď já vstávám takhle pozdě, tak proč já půjdu spát tady jako v 9:30, jako?
0: To je fakt. David se nadechoval, něco ho napadlo.
2: No, podle mě nejhorší to, když nejdete spát stejně, že ten druhý potom přijde pozdějc a zbudí tě.
1: Ne, já jsem tak tuhá, jak vstávám takhle,
2: tak
1: že
2: to máš dobře,
1: jsem
2: jo?
1: v pohodě.
0: Tak to mám taky, já jsem taky tuhoň. Ale kolem mě by mohly padat rakety a ne, nevím nic. Nicméně ptali jsme se vás, jak to vypadá u vás doma, tak píše třeba Veronika. Manžel tak chrápe, že vždycky uteču, abych šla spát dřív, ale když se mi to nepovede, tak pak ne a ne zabrat. Jste skvělý, Veronika.
1: Verunko, děkujem. Pavel, čus, moje manželka chodí spát okolo 9 večer, okolo 11, aha, co to píše? Ona vstávala 5:30 a já ve 3 až 4:30 a někdy ve 2:30, to je dost zmatečná zpráva.
0: Ty tomu nerozumíš?
2: Ten stával teda asi hodně ráno teda.
0: Zdravíme Pavla, zdravíme Pavla. Tak je tady hlasovka od Lukyho.
3: Ahoj, tady Lukáš, tak když každý vstáváme do práce jinak, já teda o ty 11:30 v noci, manželka vstává o 4:30 ráno, tak chodíme spát stejně, i včetně víkendu, po celých 6 let, co jsme spolu.
0: Takže
3: hezky. Usínáme spolu, no.
0: Tak hezky.
1: Hezky. Péťa, já chodím spát kolem 10:00, manžel je noční sova, většinou ještě ve 12:00 kouká na videa a pak se ráno diví, že se cítí hrozně.
0: A to bylo to, co jsem dělal, než jsem začal vysílat ráno. Taky jsem pak prokrastinoval, koukal jsem na nějaký videa a člověk u toho najednou zjistí, že je hodina pryč. A nic moc pak teda ráno. Píše taky Romana, ahoj, já vstávám ve 4 do práce, žena pracuje z domova, chodím spát dřív a ona přijde až později, jinak by to u nás nefungovalo. Každý potřebuje dostatek spánku.
1: No, to si taky myslím. Týnka ještě píše, ahoj, tak nejlepší jsou oddělený ložnice, já jsem se tomu ze začátku bránila, ale teď si to nemůžu vynachválit. Vstávám o 2 hodiny dřív než můj muž a proto chodím spát o dost dřív než ona. A vždycky mě nechtěně zbudil, když si šel lehnout. Já zase jeho, když jsem vstávala. Teďka s oddělenýma ložnicema absolutní spokojenost.
0: Pojďme ještě, zvládneme dvě hlasovky, jednu od Věry. Věrky?
4: Čauky rádio, tady Věry. My s přítelem chodíme spát spolu, i když on stává v 5:20, já až v 6 hodin. Ale on mě budí, takže já nepotřebuju žádný budík si nastavit, takže on přijde, vzbudí mě, tak to je super. Když jdeme spát spolu, držíme se hezky za ruku, takže je to paráda. A občas se teda stane, že přítel jde s klukama někam na pivo nebo takhle, takže jdu spát sama. A tím, že už jsme si teda zvykli na to, že takhle spolu chodíme spát, tak... Když jsem sama, tak se mi teda těžko usíná.
1: Vy tam máte rozdíl jenom 40 minut. To takový rozdíl není. My tam máme asi 5 hodin, takže...
0: Ale pro někoho je třeba i 5 minut jako velký rozdíl,
1: no,
0: nevíš.
1: No, jako porádu.
0: Jo, Davide.
2: Záleží, co dělá.
0: Miles Smith, nice to meet you. 7:20, dneska ráno.

0: Nice to meet you na Hit Rádiu v 7.22. Za nějakých 10-15 minut budete opět soutěžit. A to o buket růží, 100 růží. S doručením, tak rozhodně nechoďte daleko od rády a počkejte na to. Počkejte i na další hity. Já teda musím říct tohle, Get Far The Radio jsem v rádiu nehrál třeba tak 8 let. Tak se na to těším, až se to dáme společně celý a přidáme samozřejmě i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pátek ráno frčí. Hezké ránko.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Z práce domů to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hitradio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
2: D2, Brno, Lanžhot, tam stojí porouchané vozidlo.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio City Brno.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš,

0: hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Edr.
1: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
1: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
2: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
3: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
14: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
15: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
16: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně. V Brně ve Střední ulici v úseku mezi ulicemi Rybníček a Tělostřelecká je uzavřená vozovka z důvodu prací na silnici. Jeďte určitě jinudy.
17: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
18: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
19: Hit Radio City Brno.

0: tohle je The Hit Radio 7.31. Dobré ráno. Michal Jasmina, David s vámi. David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Brit míří přes Atlantik v lodi menší než je člověk. Mořeplavec Andrew Bedwell vyrazil z Kanady na 3,5 tisíce kilometrů dlouhou plavbu do Británie. Chce jí zvládnout v plavidle dlouhém jen 1,2 metru, které si sám postavil. Cesta mu bude podle odhadů trvat zhruba 90 dní.
0: Řekni, co tě k tomu vede, jako?
2: Jako vyrazit na tu cestu?
0: No, takovým jako...
2: Solo cestování láká čím dál víc lidí, začít může být jednodušší, než se zdá. Cestování o samotě se stává silným trendem, ale mnoho lidí z něj má stále obavy. Zkušení cestovatelé radí, že strach z toho, co se může pokazit, je větší než realita samotné cesty. Částečné úvazky v Česku rostou, lidi pracujících na zkrácený úvazek v Česku přibývá, až přes 70% tvoří ženy. Často je k tomu vedou péče o děti, rodinu nebo ostatní důvody. Podle statistik jde o dlouhodobý trend, počet těchto úvazků od roku 2018 výrazně roste.
0: Ty máš vlastně, Davide, taky takový částečný úvazek tady, že?
2: Jak to myslíš?
0: No tak ty máš ještě jinou práci, ty se odskočíš sem.
2: Je to tak, ale vy... Pokud se nepletu, tak vy máte jenom zkrácený úvazek.
0: To není úvazek, vy za to máte peníze tady.
2: Tak od 6 do 9.
0: Pojďme soutěžit. Rychlá pětka z Florea.cz. Hrajete o luxusní kytici 100 růží s doručením. Je to odrůda.
3: Retort.
0: Když teď chci soutěžit na 777 937 777.

0: Huntrix Golden, Hit Radio 735 a jdeme rozdávat tento týden poslední luxusní kytici 100 růží a to s doručením od Florea.cz.
1: Rychlá pětka.
2: Ať už chcete někomu poděkovat, za něco se možná omluvit, a nebo jenom vykouzlit úsměv, tak Florea, která patří mezi jedničky v České republice, vám pomůže doručit čerstvý kytičky tam, kde udělají tu největší radost.
0: No a my máme ve vysílání Péťu. Péťo, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Ahoj.
0: Hezké ráno. Tak komu by si věnovala kytičku? Sobě anebo někomu jinému?
3: Určitě asi pravděpodobně někomu jinému, buď to mojí mamince, která pro nás dělá první, poslední, anebo kytičky rozdělím mezi maminku a tchyni.
0: Takže pade na pade, anebo tchyně, 5 růží, maminka 95.
3: Já bych to dala pade na pade.
0: Tak Peťo, pojďme na to.
1: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
2: Který kontinent je domovem pro pyramidy v Gíze?
3: Afrika.
0: Já to ani nestih pustit, ten odpočet. Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký pohádkový hrdina létá na létajícím koberci a má za kamaráda Džina z lampy?
3: Aladin.
0: Přesně tak, Peťo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Se divím, že jsi nedal, že chodí s Jasmínou, když jsem tady. Ale dobře. Kolik dní má pracovní týden?
3: 5.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Peťo, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Slovenska?
3: Bratislava.
0: Přesně. A pojďme na tu poslední. Asi pravděpodobně úplně nejtěžší otázku, která kdy v rychlé pětce byla. Jsi připravená?
3: No, jsem.
0: Tak pojďme.
2: Kolik je celkem růží v Phuketu, o který soutěžíš?
3: 100.
0: Jo! Peťo, ty jsi neskutečná, takže když to rozdělíš, je to pade na pade, případně maminka bude mít radost z celý stovky růží, tak je to tvoje.
3: Super, děkuji moc krát, mám velkou radost.
2: Moc gratulujem, to jsme rádi.
0: A co tě dneska čeká ještě, kam pak pádíš, do práce?
3: Do práce. Mhm.
0: Máš to na dlouho dneska?
3: Dneska právě ne, dneska chvilinku.
0: No, tak super, tak užij si víkend, kytičku pošleme a zase někdo ozvy. Peťo, měj se krásně, ahoj.
3: Děkuju, hezký víkend, mějte se hezky.
2: Taky, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Tohle sedí, tohle platí, pod to se podepisujeme. Činasky, první signální 7.41 na Hit Rádiu, hezké ráno. Dneska odpoledne kolem 14:30 může český tenis zažít opravdu velký moment. 20letý, pardon, Jakub Menčík nastoupí na Roland Garros proti Alexandru Zverevovi a ve hře bude postup do grandslamového finále. Jo. Už teďka ale Kuba přepisuje historii, on se totiž stal nejmladším českým semifinalistou na grandslamu v Open éře a zároveň prvním Čechem od roku 2010, který se dostal do semifinále Roland Garros. Tehdy to byl, jestli vzpomenete, Tomáš Berdych.
1: Jo. Toho milovala moje babička, když žila, ona vždycky koukala na tenis a vždycky ten Tomáš.
2: Jako takhle, ono to není až tak úplně dávno, jo. Berdych skončil podle mě před kolika?
0: Tak to nevím. 7
2: lety.
0: To po mě chceš moc. No nicméně, pokud by se Menčíkovi podařilo postoupit, tak by taky navázal na Petra Kordu, který byl posledním českým finalistou pařížského grandslamu v roce 92. A my se vás ptáme, kdo jste teďka u rádia. Budete dneska sledovat tenis? Někdo jo, někdo ne, tak vy, kdo jo, tak budeme Kubovi Menčíkovi držet všechny palce, ať se mu teda podaří velký krok v kariéře, ať tu naši republiku taky trošku zas udělá víc známou. Za malou chvíli další hity Leony, John Newman, no a samozřejmě taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Rádio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
4: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
6: Pivotéka Betelné Škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelné Škopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak dovál do pivotéky Betelné Škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz. Skonto
7: na byte. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno, Brno Slatina, www.porsche-brno.cz.
10: Kam utíkáš?
11: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
10: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Climax.
11: A rolety mají taky?
10: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
11: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
12: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
14: Senkor. Znojmo slaví 800 let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhů města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení, je to další kapitola. Znojmo 800.cz.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Já potřebuju půjčit hodně.
16: Řešení je Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Řešení je Acema.
15: A co když potřebuju 20 milionů?
16: Řešení je Acema.
15: A 30?
16: Acema.
15: A 40?
16: Acema.
15: A 50?
16: Acema. Jde to i bez banky.
15: Hele, nezaseko ses?
16: Ne.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
19: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižní Moravy hlásíte překážku na D1 mezi 243,5 až 236. kilometrem. Směrem na Brno bude v levém jízdním pruhu probíhat i zhruba vozovky.
20: Mami, proč máme všechno od konceptu?
21: To jen se zeptej, tatínka.
22: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
23: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
24: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Don't worry, tohle je Leony. A tohle je páteční Hit Radio. 7.53, dobré ránko, šampioni.
1: Jsou mezi náma lidi, kteří si za 28 let postaví třeba dům, někdo porodí děti, někdo je rád, že je rád. A pak je tady Carrie Bradshaw, která za stejnou dobu pořád hledá toho pravýho chlapa. Seriál Sex ve městě zítra oslaví 28 let od premiéry prvního dílu.
0: Vidíš to, 28 let a já jsem neviděl ani jeden díl. Ale co teda musím říct, moje se teďka dívá na nějaký, já nevím, jestli jsou nějaký nový díl, nebo jestli sjíždí nějaký starý. A říkám, na co se to koukáš? Tam se furt někdo s někým miluje. Takže, a ona říkala, to je ta pointa. Já říkám, jako jak pointa? Já si chápu, že se to jmenuje Sex ve městě, ale jako, že teda 28 let natáčejí, jako, tak to jsou jiný filmy, jiný platformy na tohle, ne?
1: No to je hustý, že vlastně jako dokázali natáhnout randění jedný ženský na 3 dekády. Mm-hmm. Nicméně teda ta hlavní herečka Sarah Jessica Parker, která hraje tu Carrie, tak ona si vymínila, že při natáčení se nebude muset nikdy svlíct a fakt se nikdy nesvlíkla.
0: Tak co to je za, co to je za pořad
1: tohle? Co to je za milování ve městě?
0: Co to je za pořad? Takže 28 let, takhle, je mi naprosto jasný, že mezi vámi, kdo nás hledíte, je spousta milovníků sexu ve městě, já to nechci schazovat, je to určitě bezva.
1: Zítra 28 let, takže možná, kdo jste to taky neviděl nikdy, tak se to zítra můžeme takhle jako připomenout.
0: Já si myslím, že řekneš, že je možnost se během víkendu teda všechny ty díly za 28 let zkouknout, jo? Tak jestli to někdo dáte za víkend, jste opravdu dobrý. Tak co vám dáme teď my do 8, než David přehodí další zprávy, to bude Pink. Runaway, no a po celé se můžete těšit na speciálního hosta. Dorazí Richard Krajčo, hezké ráno.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Doprava bude v Česku jako každé léto komplikovaná. Letní opravy silnic přinesou omezení na hlavních tazích i ve městech. Během prázdnin začnou desítky oprav silnic a dálnic po celé republice. Řidiči musí počítat s omezením na D1, D5 i D11 a také ve velkých městech. Silničáři varují před zdrženími a doporučují plánovat cesty s časovou rezervou. S koncem topné sezony je podle expertů nejlepší čas v roce měnit dodavatele energií. Podle dat poradenské služby Revido má dnes výhodně nastavené energie jen zhruba pětina z nás. Změna nám přitom může ušetřit i tisíce korun měsíčně. Podle čeho dodavatele vybírat, řekl Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
11: Doporučuji spotřebitelům, aby se podívali i na dodavatele, to znamená nezaměřili se jenom na cenu, podívali se například recenze, které jsou velmi důležitou, měly by být důležitou součástí výběru dodavatele. No, doporučuji, aby se podívali i na jeho velikost a historii.
10: Výhodné nabídky bývají u fixací na 1 až 2 roky. Podle odborníků je bezpečnější spíš časově omezený závazek. Na řekách přibývá provoz a záchranáři proto cvičí zásahy u nehod. Stát eviduje tisíce malých lodí a stovky velkých plavidel. Záchranáři proto nacvičují krizové scénáře a postupy při nehodách. V Česku ročně utonou zhruba 200 lidí, dlouhodobě ale počet obětí klesá. Předloni jich bylo nejméně za poslední roky. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Důležitou specializaci rozšířila psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno. Navýšila tým odborníků, kteří léčí pacienty s vážnými poruchami emocí. Ti se často potýkají i se sebepoškozováním nebo se sebevražednými myšlenkami. Tuto terapii pouze ve Fakultní nemocnici Brno. Pátek je v Brně a na jihu Moravy zatažený a deštivý. Teploty klesly na maximálních 20 stupňů Celsia. V sobotu se opět oteplí. Z Brna Jitka Valášková.
13: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
14: Dobré ráno, šampione.
15: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
16: Jsme tady pro tebe.
15: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
17: Dobré ránko.
14: Krásný pátek vám všem. Snídaně
17: šampionů. Dalo by se říct, že atmosféra tady ve studiu je až nakažlivá, tak doufáme, že i třeba u vás v práci máte veselo, jako my tady, hezké ráno.
14: Za chvíli s náma ve studiu Richard Krajčo, taky čerstvá Miss Grant, ale taky zpěvačka Dominik Aláďa a představí nám nový společný song?
17: Tak na to počkejte teď, Alex Warren, Before You Leave Me, hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno,

0: Alex Warren, Before You Leave Me, tohle je páteční hit rádio, hezké ráno. A my už to ve studiu nejsme sami, jsou tady s námi hosté, Richard Krajčo, ahoj Rišo.
1: Ahoj.
0: A taky
1: ahoj.
0: Dominika Láďa, ahoj.
2: Zdravím, děkuji moc za pozvání.
0: Ahoj, jaký krásný máte ráno, jaký máte ránko?
2: Skvělé.
0: No, sehraný.
2: Já myslím, že můžu říct, že když se objevila informace, že vy dva spolu budete mít song Půlnoční hřích, takže si všichni řekli, cože? Jakože, co to je za spojení? Tak jak tohle vzniklo, koho to napadlo, jaký byly reakce?
1: My taky říkáme, že to je unexpected spojení.
3: To je unexpected duo.
1: Ale prostě když mě napadla písnička Půlnoční hřích a věděl jsem, že chci, aby to byl duet, tak já nevím, já jsem si prostě Domču jako vysnil, protože já ji mám za takovou jako, my jsme 4 roky přátelé na TikToku.
3: Ano, my jsme měli teď
2: přátelé
3: výročí
2: na TikToku.
1: Ano, my jsme
3: TikTok měli, to nějak ukazuje nově. Tak?
1: Ano, my jsme měli výročí, nám to naskočilo a já jsem si vlastně uvědomil, že ji sleduju strašně dlouho a že ona je pro mě takovou metaforou vlastně toho textu. No tak já jsem to zkusil, tak jsem ji asi před 3/4 rokem nebo před 5 rokem zavolal. Nebo napsal vlastně, víš, napsal.
3: Tě,
1: no. No a Domča
4: odepsala.
0: Pravděpodobně.
1: No. Jestli Domča něco nedělá, jo, tak to je jako, že odepisuje prostě. To.
4: Tak to máme stejně, já teda
1: to
4: taky,
1: mají všechny
4: já mám
1: děti, ty
4: 240, no,
1: je, promiň,
4: no souhlasím, no, 208 nepřečtených zpráv, takže. No.
3: Jo, já to mám taky hodně. No. Jako
1: ona se teda pořád vymlouvala na mis, jo. Ale
3: to je,
1: já jsem pochopil,
3: 718,
1: že tam 718, fakt. No a prostě ta mladá generace to má jako jinak, než my důchodci, jo.
3: Tak,
1: ale jinak jako ji musím pochválit, jak byla profesionální.
4: Mně se líbí, že jsi zmínil důchodce, protože Richarde, my dva jsme důchodce a vlastně Jasmin tady z Domy, tak jo, jasně, no.
1: Jo.
2: Domy, jaká byla tvoje reakce potom na to? Protože já nepředpokládám, že se něco takového dá čekat, že se zrovna Richard tobě ozve.
3: Já jsem to vůbec nečekala, samozřejmě sledovali jsme se nějak na TikToku a začal jsem se hodně věnovat té hudbě a hodně mě to překvapilo a první, co tak jsem volala mámě, že mami, to musíš slyšet, co se teď stalo a kdo mě požádal o to, jestli spolu nenaspívám písničku, že sedni si na to. A fakt jsem měla hroznou radost.
1: Mamka to schválila.
4: Takže všechno, jak má být. No tak, co kdybychom si tu písničku teďka pustili, ať si to všichni užijeme, ať naši posluchači ví, o čem se vlastně bavíme, jak ta vaše novota zní, jmenuje se to Půlnoční hřích, tak představte si, Richarde, jo, Domy, kdybyste byli třeba jako v rádiu, jo, představte si, že jste jako v rádiu, čistě náhodou, kdybyste si to měli jako uvést, jako moderátoři rádiový.
2: Jo, takhle,
1: počkej, už mám, jo. Takže, dámy a pánové, teďka uslyšíte píseň o tom, že nic není nemožné.
3: Užijte si.
4: Krištof a Dominika Láďa, Půlnoční hřích. Naprostá premiéra tady na Hit Rádiu 8.08. Tak si to dejte a pěkně nahlas. Hezké ráno. Mám

0: Krištof a Dominika Ládža, Půlnoční hřích. Premiéra Féteru Hitrádia 8 hodin 12 minut. No a vy, kdo jste se připojili k našemu vysílání až teď, tak připomínáme, že tu máme i vzácné hosty. Richard Krajčo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: A Dominika Ládža, ahoj Domi.
2: Krásné ráno.
0: Krásné ráno. Vy dva jste vlastně, my jsme tady už teda nakousli, my jsme se shodli, Richarde, že my jsme tak trochu důchodci a tady holky, že jsou trošku jako jinačí generace.
1: Ale, jsme skvělí důchodci. A, takový jako, víš, jako by duší jsme mladí. A...
0: takový boomři důchodci. Takhle, vy dva jste vlastně teda každý z úplně jiného světa. Jeden vyrost na rádiích, druhý na sociálních sítích, jeden sbíral fanoušky na koncertech, druhá na internetu. Tak mě zajímá, co jste si vlastně o sobě mysleli, než jste se poznali.
1: No, tím, že já jsem začal na TikToku, když TikTok v podstatě začal, jo, a moje děti, to tehdy bylo ještě musicly, ne?
2: Jo.
1: Že jo? A moje děti vlastně domčů sledovali, moje holčičky sledovali vlastně od začátku asi, tak já jsem ji bral jako tak nějak...
0: Jako svojí.
1: No tak trochu jako jo. Jo, prostě, jak to tak člověk sleduje, ono je to, jako se ti to stane třeba někde, když jdeš po městě a někdo ti najednou řekne čau, a pak ti řekne, ježíš, promiň, já tě vlastně neznám, ale já tě vlastně jako znám. Jo, tak já jsem to měl takhle, že znám celou její tvorbu a...
2: Yeah.
1: A její maminka mě poslouchala, takže ona to má podobně.
2: Co ty, Domi? Mám, já jsem to říkal i tady Richardovi, že jsem jeho píseň vlastně Cesta zpívala ještě, když jsem byla na základce asi ve třetí třídě.
0: My jsme tady vlastně všichni vyrostli na tobě, Richarde.
2: Ne, fakt jsem na něm vyrostla a bylo mi ctí to, že se mi ozval, že jsme mohli společně takhle propojit ty světy a vlastně si myslím, že lidi to neočekávali, ale je to za mě krásná písnička, která sedne přesně každá generaci.
3: Nebála se, že budete mít třeba nějaký rozdílný pohled na tu tvorbu?
2: Já si myslím, že právě Richard je tady profesionální a já si myslím, když do toho dám 100%, tak já taky, takže jsem se nebála, věděla jsem, že jsem v dobrých rukou.
0: A byl třeba ve vašem okolí nějaký, jak to říct, takový zlý jazyk, který vám říkal jako, hele, tohle nebude fungovat, na to se vykašlete? Byl někdo takový?
1: Já musím říct, že i kdyby takový někdo byl, tak já jsem tak paličatý prostě a tak zapálený vždycky pro ty věci, že já už potom nevidím, neslyším.
0: Jaký se znamení, Richarde?
1: Já jsem blíženec. Ale s ascendentem v Beranu.
0: Já jsem Beran, takže naprosto...
3: A my jsme dvě bíčice tady,
2: ano,
3: že?
2: Ano, a moje manka Beran.
3: No. Yeah.
0: Tak jsme se tady, jsme se tady potkali.
1: Rohatý.
0: Když se podíváme do studia na to nahrávání, tak kdo z vás dvou byl takový ten jako větší perfekcionista? Kdo chtěl dořešit ty detaily a proč zrovna ty, Richarde?
1: No tak protože já jsem je hlídal samozřejmě.
2: No jasně, musí být.
1: No a měl jsem jakoby jasnou představu, ale překvapila mě. Jako já musím říct, že mě překvapila. Jo, protože přece jenom ano, my jsme se jako xkrát předtím potkali a zkoušeli jsme a bla. Ale vlastně v tom studiu je ta práce trošku jiná. A ona tam přijela ještě jiná holčička, než jako co byla u nás doma. Jo, přijela tam taková strašně jakoby pokorná, připravená, na všechno říkala děkuji, omlouvám se třeba.
2: Stokrát za den.
1: Opravdu, jakože já jsem toho ve studiu zažil hodně, ale vlastně takhle jakoby pokornou spolupráci ještě ne, takže já vlastně z toho pak měl radost, že jsem se i nespletl, protože já si myslím, že ta lidská energie je potom ve výsledku to nejdůležitější. Musím říct, že se mi staly spolupráce, kdy jsem si říkal, možná jsem to neměl dělat. Ne proto, že by ta píseň nedopadla dobře, ale proto, že jsem zjistil, že lidsky jsme prostě každý úplně někde
0: jiný. My jste sem přišli představit vaši písničku Půlnoční hřích, my jsme si ji hráli, samozřejmě zahrajeme ji ještě jednou.
1: Jo, tak, dvakrát.
0: Neuteče našim posluchačům, kteří nás začali ladit až teď. Já tady koukám teďka na YouTube do komentářů. Je tady třeba už nejde pustit z hlavy, je to hitovka, opět jste se vyřádili, Domy k tomu dodává šmrnc, prostě je třeba za mě hodně povedená songa, Půlnoční řík je něco jiného než Cesta, ale fakt pecka, těším se na koncert. Jo, takže jsou tady oslavné komentáře, nicméně samozřejmě ke každému songu patří i ty negativní. Řešíte to třeba někdo? Jako kdo z vás dvou víc řeší, když někdo napíše něco negativního? Vám třeba pod příspěvek, co?
1: Řešíš to? Řešíš
2: ne,
1: to?
2: Ne, už ne.
1: Ne, já
2: už
1: taky.
2: Jsem zvykla.
3: Já, Domi, ty jsi strašně spoustu let, že jo, na sociálních sítích. Ty jsi tak začínala, vyrostla si tak. Je to u té hudby potom jiný teda? Bereš si to nějak k srdci, nebo už jsi fakt tak otrkaná?
2: Asi jsem otrkaná, bych řekla, ale samozřejmě nějaká konstruktivní kritika mi vždycky něco dá, spíš než vezme, ale musí to být fakt konstruktivní a když někdo napíše nějaký zlý komentář, tak to vůbec už neřeším, protože to má cenu.
3: Ty jsi s tou hudbou ale začala vlastně celkem nedávno. nedávno, řekněme. Ty máš za sebou ale už EPčko, že jo?
2: Ano.
3: A takže kolik? To se jmenovalo jak?
2: To se jmenovalo Ta, co chci být. Mm-hmm. A vlastně to byl takový mix všeho. My jsme se zrovna o tom dneska bavili, že jsem tak zkoušela různě, co mi sedne a v čem se najdu a co se lidem bude líbit. A myslím si, že to tak k sobě sedlo, ale nebylo to úplně jeden žánr, takže bych chtěla určitě teď pokračovat v té hudbě. Jsem ráda, že jsme takhle naspívali tu píseň.
0: No a kdybyste si měli takhle čistě teoreticky vyměnit na jeden den svoje životy, jo? Tak čeho byste se báli nejvíc? Tak Richarde, kdyby si se měl na jeden den převtělit teda do domy?
1: Já nevím, jestli by mi slyšela ta korunka.
3: Yeah. No jo, nová Miss Graham. Graham. Já mám Grammy v hlavě. Nová Miss Grant, gratulujeme. Grammy,
1: Miss Grammy teprve bude, ale...
3: A ty by si co chtěla?
2: No já bych byla zvědavá, abych zvládala to koncertování.
1: No to si budeš moct vyzkoušet. No
2: to zjistíš. Jako to by mě těšilo jako zkusit.
0: Richard Krajčo a Dominik Aláďa, našimi hosty, páteční snídaní šampionu. Za chvíli jsme zpátky, teď September, hezké ráno.

0: 8 hodin 20 minut, tohle je páteční Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů, krásné ráno. S vámi Michal, Jasmin, David, Richard a Domy. Je nás tady hodně, dobré ráno lidi.
1: Dobré ráno.
0: Richard Krajčo, Dominik Aláďa. Vy jste nám přišli představit mimo jiné váš společný nejnovější song Půlnoční hřích. A když se to jmenuje Půlnoční hřích, tak bychom s vámi rádi zjistili, jak moc jste ve skutečnosti hříšní.
2: Máme tady hru Půlnoční hřích nebo normální život, jo?
3: Dobře, no.
2: Budete odpovídat oba okamžitě, tak pojďme na to.
0: Tak počkat, já to tady odstartuju. Tak připravený?
3: Ano.
0: Tak jdeme
3: ano,
0: na to.
2: Objednat si o půlnoci kebab. Je to hřích nebo normálka?
4: Normálka.
3: Hřích.
0: Ozvat se ex. Je to hřích nebo normálka?
3: To je normálka.
4: To je normálka, nebo hřích ve vztahu, ale nebo nevím.
3: No záleží, víš, třeba já hodně se ozývám své ex. Jo. Máme spolu
0: tak
3: děti.
0: Spolu
4: máte
0: děti,
4: máme spolu psa, no.
3: A vy máte spolu psa, no.
0: Jako se Richarde máte psa, nebo ne?
2: Koukla se na něj tak, víš. Dát si další díl seriálu pozdě v noci, i když stáváte třeba v 5 ráno.
3: Jo, to je normálka.
4: To je normálka, ano, ano, to je klasika.
0: Říct, už jdu spát a pak ještě hodinu scrollovat.
4: To je normálka, ale je to hřích.
0: Takže je to normální hřích.
3: Je, tak to je pravda, no.
2: Zaspívat si doma svůj vlastní song?
3: To je absolutní normálka.
4: Absolutní normálka.
0: A googlovat svoje jméno?
3: To je hřích, ale je to normálka.
2: Za boba.
4: Určitě. Souhlasím naprosto.
2: Ta písnička, ta není jenom o nějakém hříchu, ale taky o emocích, které si necháváte sami pro sebe. Tak co je podle vás dneska nejvíc podceňovaná emoce?
3: To je strašně komplikovaná otázka.
4: Hodně.
0: Tak se to zjednodušte.
3: Já si myslím, že podceňovaná emoce přece jenom, jo, je láska. Já myslím, ta opravdová láska, ne taková ta hraná na displej prostě a to a srdíčka, blablabla. Ne, já myslím, jakoby tu opravdovou, takovou jakože...
4: Jo, to je pravda.
0: Takovou tu opravdovou.
2: Že máš srdce být.
3: Že máš srdce být, no.
0: Krásné.
3: To je, co?
0: A teďka úplně na závěr, než se rozloučíme, samozřejmě a vaši písničku Půlnoční hřích si pustíme. Kdybyste měli člověku, který ten song ještě neslyšel, jakože těch posluchačů bude teďka spoustu, kteří nás začali ladit až teď, tak kdybyste měli během několika vteřin vysvětlit, proč právě vy dva dohromady a něco o té písnice, jaké je to poselství toho společného songu?
3: To je hrozně těžké takhle říct, protože já mám jednak rád, když si ty lidi v tom hledají svoji message, jo, nechci to úplně jakoby rozpitvávat i ty texty, jo, někdo říká, že jsem generátor náhodných slov, někdo si v tom hledá poezii, prostě, já jsem tam zase prostě ukryl nějaký jakoby příběh, ale já si myslím, že to je opravdu o velké jako vášni. Takhle bych to řekla. Myslím, že to je ukryté v té hudbě totiž. Jo? Když ta píseň potom končí, tak já mám pocit, že to je prostě vášeň. Hudba je vášeň pro mě a co? Souhlasíš s tím? Vypiješ kávu a nic neřekneš.
4: Halo?
0: Halo? Ono taky v dnešní době, ona má 4 minuty 7 vteřin, což se v dnešní době taky úplně tak nevidí, protože dneska to jsou samý 2 minutovky a tak
3: jenom,
0: dále.
3: Jenomže my děláme hudbu.
0: Přesně, to řemeslo. Richard Krajčo, Dominik Aláďa, našimi dnešními hosty, tak pojďme se ten půlnoční hřích o 8:30 dát, co vy na to?
4: Yes.
2: Děkujeme, že jste dorazili a přejeme hodně štěstí novýmu songu.
4: My děkujeme.
0: Ať se daří, hezký.

0: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
1: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
0: a poctivé pivo z místních pivovarů.
1: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
0: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu.
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
5: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
2: Právě jste naladili rádio.

0: Fortuna, tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl. XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informace.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
7: Hit Radio.

0: nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na dálnici D2 na 33. kilometru ve směru na Bratislavu, došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním, kolona se zatím netvoří, dávejte tam pozor.
1: Hit Radio City Brno.

0: Kdybych vzal tenhle hit, který miluju, což je Lady Gaga, The Dead Dance, která dohrála v 8.40 na Hit Radio, kdybych ho napsal do registračního formuláře na webu hitradio.cz a kdybych ho o víkendu slyšel ve vysílání a stihl zavolat sem do studia, tak bych mohl vyhrát parádní hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíce korun. Ale nemůžu, protože tady pracuju.
1: A hlavně ne pro sebe, ale pro děti. Jo, můžete takhle vyhrát hodinky Garmin v hodnotě opravdu bezmála 7,5 tisíce jenom za to, že nám na formulář na webu Hit Radia napíšete ten svůj oblíbený song a pak ho o víkendu ve vysílání uslyšíte.
0: To je hit, který se vyplatí. Tak jestli máte nějakou svoji oblíbenou vypalovačku, hitovku, stavte se na webu hitradio.cz do registračního formuláře, tam vyplňte nějaké informace o sobě, taky teda tu písničku, a pokud jí zítra ve vysílání Hit Radia uslyšíte, i hned volejte 800 937 937 a tyhle parádní hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíce můžou být vaše, tak držíme palce.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Od výkopu až po klíč. Co to je?
4: To je Stalpe.
3: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz Skonto nabité.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Brna. 8. až 10. června ožije brněnský biotop muzikály, jako jsou Rebelové, rodinná senzace Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo parodie 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz. Když
7: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
13: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
14: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
16: Senkor.
17: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
18: U nás
12: byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: 8.49, tohle je taneční Silver na Hit Radio. Dobré ráno.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Tady zvoní telefony, všechny linky plný, bliká to tady, jenomže ono se toho během dnešního rána docela dost změnilo.
2: Pokud si říkáte, že máte dneska dobrý ráno, tak víme o někom, kdo ho má ještě o fous lepší.
0: Protože v 6.50 vyhrál dovolenou v hodnotě 40 tisíc korun pro dvě osoby dle vlastního výběru Tomáš z Plzně. Takhle to ráno znělo. Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Chutí z Plzně.
2: Ahoj, ahoj.
0: Na tobě je si vybrat sedačku v našem virtuálním letadle.
3: Tak jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
0: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
3: Tak to je dobrý.
2: Tak Tome.
3: Chci, aby to tam bylo.
0: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak, Tom je připoután na sedadle 1F.
2: Jak moc bys jsi přál tu dovču?
3: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.

0: Na sedačce 1F.
1: Na sedačce 1F není, člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
0: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
2: To je jako
1: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
2: No počkej, to fakt není sranda, jo?
0: Není to sranda, je to tvoje!
2: Tak to je neskutečný. Před chvíli jsme v práci říkali, že každý, který bychom způsobili, a já se zrovna dovolám od Refendo.
0: Moc ti gratulujeme!
1: Tomáši, dovolená od společnosti Invia. Ještě to zopakujeme jednou, ať tomu věří. V hodnotě 40 tisíc korun pro dvě osoby a dovolená dle vlastního výběru je tvoje!
2: Tak moc děkuju. Teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
1: No, co má dělat, co má dělat? Asi už pomalu vybírat plavky a koupit dobrý opalovák, protože Tomáš z Plzně, nebo ze Splzně, nebo jak se to říká, letí na dovču dle jeho gusta. 40 táců mu na to dá Invia a může se vybrat, kam poletí.
0: Takovýhle páteční ráno, to bych si taky nechala líbit, ale byla to bomba.
1: My moc děkujeme vám všem, kdo jste s námi tuhle hru hrál v tomhle našem virtuálním letadle. No a věřte tomu, že soutěžím tady na Hitrádiu rozhodně není konec.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.

0: zlatí milovaní, naši posluchači, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů 8.57 a my už vyrážíme vstříc víkendu, jdeme se rozloučit.
1: Musím za sebe říct, že to bylo moc hezký páteční ráno, tak snad máte krásný páteční ráno i vy.
0: No a přejeme vám, ať to dneska v práci zvládnete, užijte si víkend a těšíme se v pondělí.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Kdybyste si dnešek chtěli pustit, můžete zpětně jako podcast. Hledejte podcast Snídaní šampionu na webu hitradio.cz. Tak pondělí. Čau, čau, čau.
3: Krásné dobré ráno, nebo dopoledne, chcete-li i ode mě od teď až do 12. Je tady s vámi Ondra Blaho. No a jdeme se rovnou podívat na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor si dávejte primárně na D2, tam se teda teďka dějou věci. 33. kilometr ve směru na Bratislavu, tady došlo k dopravní nehodě osobáku s nákladňákem. 47. kilometr, tady bude u Krajnice probíhat údržba práce. Další problémy jsou na D1 mezi 243. a 236. Tady budou také práce až do nějaké 12. hodiny dopolední a to samé platí také pro úsek mezi 31. a 27. kilometrem D2 ve směru na Brno. Jinak by mělo být jak centrum Brna, tak i Blanska nebo Znojma bez nehod, takže šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
4: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
5: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
6: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet toaletní papír 9 rolí za 54,90 až do 9. června. Kaufland.
8: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Rádia.cz Hit Radio City Brno.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci dnes budou opět volit nominantku STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní sněmovny. Vybírat budou také novou ombudsmanku. Na programu je i vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr nebo volba členů Rady České televize. Dnes podle výpočtu Institutu liberálních studií nastává den daňových poplatníků, tedy pomyslný okamžik, kdy přestávají lidé vydělávat na stát a veškeré jejich příjmy míří na jejich konto. Lidé letos pracovali na stát 155 dní, o den méně než loni. Pestré louky plné květin, motýlů a včel z české krajiny postupně mizí. Ochránci přírody se je proto snaží obnovovat. Více k tomu řekne Tereza Flečková z Českého svazu ochránců přírody.
10: Každá vaše darovaná koruna pro naši kampaň na webové stránce darujme.cz/obnova-luk má právě teď dvojnásobnou sílu. Bude totiž díky nadaci VIA a Fondu pro udržitelný život dorovnána stejnou částkou.
9: Peníze ze sbírky mohou financovat mapování, sběr semen a zakládání nových květnatých luk po celé republice. No a čeští fotbalisté porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Favorita poslal v generálce na šampionát v 11. minutě do vedení Patrik Šik. Trefil se i Tomáš Chorý a pojistku přišel.
11: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
3: No vidíte sami, že je zakaboněno. V průběhu odpoledne bychom měli očekávat také drobné dešťové přehánky, aktuálně okolo 16, odpolední maxima kolem 18 stupňů. Sobota bude podobná s tím, že teploty půjdou ještě o něco výš na 24, no a v neděli by se konečně mělo ukázat i slunko.
2: Hit Radio City Brno.
3: No a symbolicky si dáme jako první písničku pátečního dopoledne na Hit Radio City Brno Gary Halliwell, It's Raining Men.

ulice, co neznám, jsou jako labirint, nehledáme východ, a tak jsme se ztratili, lidi na nás koukají.

za 4 minutky odbije 9:45. Vyladíte dopolední vysílání Hit Radia City Brno s pátečním datem 5. června. A na řadu přichází dobré zprávy, tak jak jste zvyklí. A pro ně se dneska podíváme až do daleké Asie. A jsou hned ze dvou států, o kterých byste si možná vůbec nemysleli, že právě tyto zprávy z těchto krajin přijdou. Tak třeba Jižní Korea úplně zakázala trhy se psím masem, což umožní zachránit přibližně 80 tisíc zvířat ročně. Za nás pejskaře z České republiky samozřejmě skvělá zpráva. Jak moc se to zrovna v Jižní Koreji bude dodržovat, nevíme, ale příslib je to minimálně hezký. No a další věc, která si myslím, že by mohla platit úplně po celém světě a paradoxně přichází z Číny. Čína zakázala ukazovat bohatství na sociálních sítích. Účty těch top blogerů se 100 miliony sledujícími vymazaly za jednu noc. To je boží věc. Ostatně, abych nemazal jenom ty bohaté, já bych možná mazal úplně celé sociální sítě a věřím, že by svět do takových 2 let byl zase o něco normálnější.

0: Without.
1: No bez vás by to nešlo. Kid Leroy, Without You, 22 minut po 9 hodině dopolední na Hit Radio City Brno. Já pevně věřím a doufám, že to páteční dopoledne v práci nebo kdekoliv musíte být, prožijete a zvládnete bez problémů, bez újmy na psychickém a fyzickém zdraví. Aby se tak skutečně stalo, budeme vám celý den hrát jenom tu nejlepší muzikou. Za chvíli už třeba Michael Schulte a Waterfall, anebo Poetika a každou vteřinou. Hit Radio.
2: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
3: Paráda. Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Tak co na to říkáš, Baru?
6: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
5: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete.
8: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
7: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
8: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
7: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
9: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
10: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
9: www.onlineshop.cz. Skonto nabité.
11: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nabité. Jsou tady.
12: Jsou tady.
13: Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
12: Řekni to všem!
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
16: Jsou tady.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jak byste si užili

0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.

díky kapele Poetika. Každou vteřinu 2:30, tak pokud půjdete na Špilberk, tak ta nebesa pořád uvidíte. Proč o tom mluvíme? Protože asi jste slyšeli o plánu Muzea města Brna na prosklené zastřešení nádvoří hradu Špilberk. Jenže podle Národního památkového ústavu trvalé prosklené zastřešení není vhodné. Studii s tímto řešením posuzovala řada památkářů tento týden a návrh nepodpořil žádný z jejich členů. To vysvětlení je následující. Trvalým zastřešením by podle nich bylo pozměněno vnímání památky. Ten, kdo by vkročil do krytého prostoru, by ho podle odborníků mohl zaměnit s jakoukoliv halou či interiérem, jaké jsou či vznikají v Brně. Většina doporučuje rozpracovat variantu sezónního zastřešení a tak Muzeu města Brna nezbývá nic jiného, než si dál hrát s jinými variantami, které by v případě škaredého počasí, deštivého počasí anebo možná příliš slunného a teplého počasí nějakým způsobem vyšel návštěvníkům vstříc. Mě osobně tohle hodně zajímá a jsem zvědavý, jak tohle dopadne a s jakým dalším návrhem by si památkáři dokázali trošku více porozumět.

0: Hit Radio.
1: Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
4: Vítejte medvědi v Zoo Brno. V sobotu 13. června slavnostně přivítáme dvě nové lední medvědice z Dánska. Těšit se můžete na zrekonstruovaný a rozšířený výběh, znovu otevřenou návštěvnickou cestu i pestrý doprovodný program. Chybět nebude ani autogramiáda hráčů HC Kometa Brno. Více na zoobrno.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Bartoníkovi v Mikulčicích vás zvou do návštěvnického centra s firemní prodejnou, freshbistrem a kavárničkou. Nová designová budova s příjemným posezením a prostorem pro odpočinek je ideálním místem, kde ochutnat Bartoníkovi skvělé limonády, výtečnou kávu, moučníky či fresh pokrmy a hlavně sklenku moravského vína Bartoník. Pro cyklisty jako stvořené. Letošní sezóna na Jižní Moravě je v Mikulčicích a vy zde letos nesmíte chybět. Bartoníkovi Mikulčice.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
10: Lásko, jaký bys chtěla auto?
11: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
10: Ale já myslel, jakou barvu.
11: Barvu? Je tak to nevím.
10: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
12: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
13: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z TPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: alespoň trošku slunce připomínajících hudebních rytmů v podání Alvara Solera a Sofie. Za něco málo přes dvě minutky odbije 10. hodina dopolední a tak je na řadě ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. No ale my začneme na Znojemsku mezi Moravským Krumlovem a Hostěradicemi. Před odbočkou na Kadov havarovala dvě osobní auta, na místě zasahují záchranáři a policie. Počítejte s omezením. Vydáme se taky na průtah Třebíčí. V Bráfově ulici havarovala dvě osobní auta, počítejte s omezením a samozřejmě i s menším zdržením. Další problémy jsou mezi Boskovicemi a hlavním tahem na Svitavy u odbočky na Svitávku. Tady blokuje provoz nehoda, no a mezi Sebranicemi a Skalicí nad Svitavou tady je havárka dvou osobáků. No a připomínám ještě D2, 33. kilometr ve směru na Bratislavu. Tady došlo k dopravní nehodě osobáku s nákladním, kolona se zatím netvoří. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Sí, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Rousínovský divadelní a folklorní festival se blíží. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
11: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
14: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Kvůli přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva bude dnes ve Strakově akademii stávkovat zhruba 60 pracovníků. Rozhodli se poté, co vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta potvrdila, že záměr podepíše. Českobudějovické výstaviště dnes nabízí bohatý kulturní program. Probíhá tam totiž akce s názvem Den s armádou České republiky a složkami integrovaného záchranného systému. Na co všechno se návštěvníci můžou těšit, říká mluvčí výstaviště Jiří Čondl.
15: Předvedou své umění jak vojáci, celníci, vojenská služba, svou techniku převedou i záchranáři, hasiči budou mít několik ukázek, například hašení, oleje a slaňování. A celníci představí třeba velkokapacitní mobilní rentgen.
14: Akce bude probíhat i zítra a pro všechny je vstup zdarma. Prezidenty a premiéry zemí Evropské unie a západního Balkánu dnes v černohorském letovisku Tivat čeká debata o dalším rozšiřování evropského bloku. Bavit se budou i o tom, jaké výhody může Unie nabídnout uchazečům o členství, je premiér Babiš. No a tenista Jakub Menčík se dnes utká s Němcem Alexandrem Zverevem o postup do finále grandslamového Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova se s o 9 let starším soupeřem utká po druhé. Na konci dubna prohrál v osmifinále turnaje v Madridu.
16: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
0: Aktuálně Brno a celé jižní Morava hlásí teploty okolo 15 stupňů, odpolední maxima okolo 18 a také slabé dešťové přehánky. S tím musíme dneska počítat. Ale v sobotu by déšť měl ustát, teploty by se měly vyšplat až na 24 a v neděli by se konečně mohlo objevit zase sluníčko.
12: Hit Radio City Brno.
0: No a na začátku 10. hodiny dopolední se na Hit Radio City Brno objeví divoký byl, skútr a taky ale Farber.

tyhle veselé tóny se v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno postarala ale Farben. Baby Goodbye. Já přicházím s další hezkou, veselou zprávou, která je ze včerejšího dne a možná jste to viděli, možná ne, ale je to nádherná záležitost. A pokud máte splín a blbou náladu, třeba z toho škaredého počasí, navštivte ať už facebookový profil Události Brno anebo městské policie Brno, protože tady uvidíte, jak se strážník vydal na riskantní cestu, aby zachránil káčata. Protože v neděli odpoledne si lidé v Mariánském údolí všimli několika mláďat, která uvízla ve žlabu mezi betonovými stěnami. Nad nimi kroužila jejich nešťastná maminka, nemohla se k ním dostat. A když na místo dorazila policejní hlídka, jeden ze strážníků musel na laně zdolat mírný jez a postupovat proti proudu. Káčátka postupně nabíral do sítě, na břehu rybníka je vypustil a maminka se k ním mohla ve vodě znovu připojit. Mrkněte na to. Hezčí a roztomilejší video už dneska neuvidíte.

0: Jedna fotbalová od Shakiry. Vaka Vaka jako titulní píseň světového fotbalového šampionátu z roku 2010 nám dal připomenout, že už za chvíli startuje mistrovství světa v Mexiku, Americe a Kanadě. Mimochodem, já jsem se díval ještě na highlighty toho nočního zápasu Česka proti Guatemala 3-1, docela pěkný špíl, tak doufám, že takhle kluci budou hrát i v těch ostrých zápasech. Každopádně nás už za malou chvíli čeká jedna hodně ostrá soutěž, jo? Čeká nás totiž soutěž Nevaříme, posloucháme, ve které dneska nebudeme rozdávat jednu, ale hned 2 500-korunové poukázky na jídlo zdarma, tak by všichni registrovaní na našem webu. Dávejte pozor, třeba zavolám právě vám.
1: Na semaforech červená, kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Na D1 na 206. kilometru ve směru od Vyškova na Brno.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio City Brno.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Pivotéka Betelné škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelné škopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelné škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
5: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní street party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno, Brno Slatina, www.porsche-brno.cz.
9: Půjdeme na Sněžku?
10: Já chci hlavně na kolo.
11: A co ta herní krajina?
9: Jo, a taky chceme na babovku.
10: Babovku, babovku, babovku.
11: To nemůžem dneska všechno.

0: 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
2: Tak hurá na Vysočinu.
1: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
2: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
1: Skály a vyhlídky, co berou dech.
2: Rybníky, jezera i koupaliště.
1: Aktivní zábava i adrenalin.
2: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
1: Vysočina má co nabídnout.
2: Stačí si jen vybrat.
1: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nevaříme, posloucháme.
1: Teď 4 minutky po půl jedenácté přichází na řadu soutěž Nevaříme, posloucháme, ve které dneska pro vás máme hned 2 500-korunové poukázky do kavárny No Feed. Mluvili jsme o tom, že tam mají snídaně, že tam mají branče a já připomenu, že 5. červen je den klobásy. A do takové anglické snídaně klobáska nebo páreček rozhodně patří, takže pokud jsem vám teď udělal chuť, podívejte se na jejich webové stránky nebo facebookový profil, projeďte si meníčko, ať víte, co vás nahoře v kavárně No Feed čeká. No ale hlavně by to měla udělat Kamila, které dneska budeme volat v naději, že vezme telefon, jako první slova pronese nevaříme, posloucháme a že s celou tisícovkou na Vaňkovo náměstí 1 dorazí třeba i s partnerem nebo partnerkou a vychutnej si tam ať už anglickou snídani, nebo jakoukoliv jinou. A nemusí dorazit zrovna na snídani, klidně může přijít na brunch, nebo na odpolední kafíčko a něco dobrého na zakousnutí. No ale to by musela vzít telefon, že? Kamilo! Už včera to neklaplo. Přál jsem si, aby závěr pracovního týdne v éteru Hit Rádia City Brno zazněla radost z výhry. No ale Kamila nám dala košem. Bohužel pro ni. Dobře pro vás, všechny ostatní registrované na www.hitradiocitybrno.cz, protože 2 500-korunové poukázky tedy přes víkend necháváme schovaný, ale v pondělí 8. června je zase vybalíme, přidáme k té pondělní výhře, no a vypadá to, že začátek příštího týdne nás zastihne ve velkolepé formě, protože v pondělí dopoledne budeme rozdávat 1500 korun do kavárny No Feed.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Rádiu City Brno.
2: Výjimečná kavárna No Feed na vás čeká na Vaňkově náměstí v Brně. Užijte si dokonalé branče, polední menu, domácí dezerty i večerní tapas s vodní dýmkou na letní zahrádce. Specializujeme se také na dětské.

0: Moc pěkně jsme si zavzpomínali. A teď nemám na mysli kapelu Jelen a jejich touhu a pláč, ale to, co zaznělo před nimi, Boo Radleys a Wake Up Boo. Tohle hudební vzpomínání navážeme i za pár minut, protože nás čeká My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade, a navazujeme tak na dnešní večerní speciál, ve kterém se budeme opět věnovat 80kám, 90kám a také těm největším hitům z milénia. Zkrátka dobře, ať už posloucháte dopoledne mezi 9 a 12, anebo večer, vždycky od nás dostanete tu nejlepší muziku.
1: Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
6: Potřebuješ.
5: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
6: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
7: Hakr Brno CZ.
8: Od výkopu až po klíč. Co to je? To je Stalpe. Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
9: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
13: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
18: Vítej, no, v sobotu 13. června slavnostně přivítáme dvě nové lední medvědice z Dánska. Těšit se můžete na zrekonstruovaný a rozšířený výběh, znovu otevřenou návštěvnickou cestu i pestrý doprovodný program. Chybět nebude ani autogramiáda hráčů HC Kometa Brno. Více na zoobrno.cz.
19: Hit Radio City Brno.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: 4 minutky od je 11. hodina dopolední. A my jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor, Královopolský tunel je v tuto chvíli uzavřen, protože projíždí nadměrně vysoké vozidlo. Jakmile se zprovozní, dáme vám o tom samozřejmě vědět. Mezi Moravským Krumlovem a Hostěradicemi před odbočkou na Kadov havarovala dvě osobní auta. Dopravní nehoda se stále vyšetřuje. Problémy jsou také mezi Boskovicemi a u odbočky na Svitávku. Tady blokuje provoz nehoda. Zdržení je nárazové. No a dívám se dál do ulic města Brna, Blanská nebo Znojma. Žádné větší komplikace tady v tuto chvíli nevidíme. A kdybyste měli vy jakékoliv dopravní info, tak ho pošlete hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Kam utíkáš?
12: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
11: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Climax.
12: A rolety mají taky?
11: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
12: Tak to je paráda. Jdu se tam podívat.
9: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
13: www.ham.cz.
1: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.
2: On air.
14: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
15: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česká vláda rozhodne o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance 22. června. Dnes to řekl Andrej Babiš. Dodal, že v pondělí 8. června přijde na jednání vlády prezident Petr Pavel. Prezident, který dosud na summity NATO jezdil, trvá na své účasti. Dálnici D2, na které se ve čtvrtek staly dvě tragické nehody, plně zprůjezdnily dnes kolem 3. hodiny ráno. Informovalo o tom Národní dopravní informační centrum. Uzavřená byla od neděle. Liberecký kraj uspěl se svými připomínkami k plánům na větrné elektrárny. Teď ministerstvo všechny tyto lokality z plánu vyškrtlo, řekl náměstek hejtmana Jiří Klápště.
16: Myslím si, že ty elektrárny některých se budou vznikat, protože ty zdroje jsou potřeba, ale je to potřeba i vlastně podmínit souhlasem těch dotčených obcí. To znamená, jestliže nějaká obec bude souhlasit, vyrostou tam 2, 3, 4 elektrárny, je to určitě dobře, ale v tuto chvíli tady bez komunikace s obcemi tyto oblasti by neměly být vymezeny.
15: Návrh počítá v celé České republice s 94 místy, kde by šlo jednodušeji povolovat stavby větrné. No a halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel se jako třetí česká čtvrtkařka v historii dostala pod hranici 50 sekund. Na mítingu Diamantové ligy v Římě doběhla druhá za 49,77 setin sekundy. Porazila ji jen Norka Jägerová.
1: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
0: Tak na déšť bohužel nemusíme čekat do odpoledne, protože drobné dešťové přehánky skrápějí celou jižní Moravu už v těchto minutách. Aktuální teploty okolo 14 stupňů, odpolední maxima okolo 18. Zítra bez deště a s teplotami kolem 24.
2: Hit Radio City Brno.
0: Nickelback, Tommy Cash a nebo Demi Lovato, to je trojice interpretů, kteří odstartují 11. hodinu dopolední.

Demi Lovato, Let It Go, 3 minutky před 11:15 v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno. A já se mile rád vrátím ke včerejšímu předávání českých cen za PR, tedy Lemur 2026, protože město Brno tam zaznamenalo jeden velký úspěch. Jedné PR agentuře bohužel reklamu dělat nemůžu, ale na dálku zdravím a myslím si, že Peťu Lesenského rozhodně pozdravit můžu, ale mile rád pošlu opět gratulace turistickému informačnímu centru v čele s Janou Janulíkovou, kteří získali ocenění za aplikaci Brno Match. Pokud o ní nevíte, podívejte se na go2brno.cz anebo na ticbrno.cz, tam se o této apce dozvíte víc a rozhodně opět míří za hranice města Brna, aby celá republika věděla, že to Brno vlastně většinou v republice vysmívané. Je vysmívané jenom proto, že nám všichni závidí, jak dokonale se tady máme a jak Brno roste a jak se mu daří. Tak gratulujeme ještě jednou do Ticu.

0: Kapela Činasky, Láska a Data, 6 minut před 11:30. A pravidelný posluchač dopoledního vysílání ví moc dobře, co přijde už za malou chvíli, protože vstupujeme do poslední půlhodinky, tedy té společné 30-minutovky v celém tomto pracovním týdnu. A tak vás mil rád pozvu na akce, které se v Brně na Jižní Moravě konají, a vzhledem k tomu, že to počasí nemá být bohvě čo, byť teda zítra by už pršet nemělo, tak vás pozvu i do míst, kde se můžete schovat.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Půjdeme na Sněžku?
4: Já chci hlavně na kolo.
5: A co ta herní krajina?
3: Jo, a taky chceme na Bobovku.
4: Babovku, babovku.
5: To nemůžem dneska všechno stihnout.
6: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
7: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
8: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Brna. 8. až 10. června ožije brněnský biotop muzikály, jako jsou Rebelové, rodinná senzace Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo parodie 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
9: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.

0: nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
2: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Paráda! Já vidím!
8: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
9: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Zítra už pršet nebude. A tak vás teď 5 minut po 11:30 v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno pozvu třeba na znojemskou nakládačku. Přátelé, určitě jste o tom už všichni slyšeli. Město Znojmo slaví 800 let od svého založení a ode dneška až do neděle vás tam čeká bohatý program nejenom v rámci Horního náměstí, ale také na nádvoří Znojemského hradu, jižním hradebním příkopu u Nové a Prašné věže a samozřejmě na místě bude také Hit Radio City Brno se svým mobilním studiem a to od 13 do 15 hodin, takže když už nebudete moc do Znojma, tak určitě laďte Hit Radio City Brno i zítra mezi 13. a 15. A my vás samozřejmě na tyto velkolepé oslavy na takzvanou znojemskou nakládáčku přesuneme. Další pozvánka míří do letního kina Špilberg. V průběhu dnešního večera by se už měl ten déšť trošku uklidnit a dneska večer v rámci znovu otevřeného programu v letním kině Špilberg dorazí Tomáš Klus a cílová skupina. Vstupenky včetně informací najdete na www.letnikinošpilberg.cz. No a zítra se koná také charitativní běh Gym Nation Run, veřejnosti přístupná sportovně kulturní charitativní akce, která je pořádaná v centru Brna a hlavně se podpoří Masarykův onkologický ústav a konkrétně dětské oddělení. Informace najdete na www.brno-střed.cz.

0: Dasha Austin. Za minutu 11:45 a brzo taky konec dnešního dopoledního vysílání Hitrádia City Brno s datem 5. června. No a samozřejmě vy všichni moc dobře víte, že nás čeká ještě moje závěrečná dopolední srdcovka, se kterou přinesu do playlistu Hitrádia zase trošku toho sluníčka hudebního, když už ne toho reálného, ale věřím, že ten závěr se vám bude líbit, tak vydržte až do 12.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6.35, litr za 37.50 a nafta za 34.50 z TPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
8: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 000. Začněte také, je to jednoduché.

0: Investování není bez rizika. Více na portu.cz. Go, go,
1: go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
2: Brněnská rodinná společnost Termoservice Transport, která letos slaví 35 let, vás zve na Transport Fest. 13. června na brněnském výstavišti vás čeká Big Beatová muzika, nejsilnější muž Evropy, bagrování pro děti, výstava traků a mnoho dalšího. Transport Fest, buďte u toho.
3: Znojmo slaví 800 let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhů města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení. Je to další kapitola. Znojmo800.cz.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. No a protože se nám přiblížila 12. přiblížil se i konec posledního dopoledního vysílání Hitrádia City Brno v tomto pracovním týdnu. A tak jako každé dopoledne, i dneska se rozloučím s mojí dopolední závěrečnou srdcovkou. A musím se přiznat, dneska jsem potřeboval něco, čím bych snad udělal radosti vám, ale primárně sobě, protože my se dneska loučíme s dědou a z mnoha dalších důvodů je potřeba tu náladu trošku nakopnout a věřím, že tahle písnička by mohla pomoci i vám. A já když potřebuju lepší náladu, tak muzika na mě funguje vždycky, zvlášť ta italská. Z Itálií vás ve svém vysílání otravuju docela často, ale nebojte se, nebude to žádná osmdesátková diskotéka, byť v tomto období originál této písničky vznikl. Adio ragazza ciao. Boží záležitost, kterou do toho modernějšího hávu dal Dave Matmos a myslím si, že na závěr dnešního dopoledne je to muzika takřka ideální. Tak si ji užijte. Užijte si i celý víkend a já se na vás budu těšit zase v průběhu pondělí a to samo... Ježišmarja, vlastně ne. Teď já jdu do práce zítra. Jsem na to úplně zapomněl. Tak nic, ruším. Těším se na vás zítra ve 13 hodin v sobotní vysílání Hitrádia. Užijte si závěrečnou, jak ji říkám pracovně, petelicu a zítra v jednu zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Kšírově ulici na kruhovém objezdu u odbočky na Sokolovu probíhá rekonstrukce vodovodu. Místo je neprůjezdné. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
10: Hausbrand Café, per favore.
11: Si, signora.
10: I v malém šálku lze dělat velké umění.
12: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
13: Hi, this is Ed Sheeran.
14: Hi, this is Madonna.
15: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
16: On air.
17: Online.
16: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
18: 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň. Novelu zákona, kterou připravili představitelé vládní koalice, podepsal prezident Petr Pavel. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 315 korun. Za posledních 5 let byty v českých městech zdražily zhruba o polovinu, píší Novinky.cz. V Praze a Brně stouply ceny tak moc, že se nedostupným stalo i pořízení garzonky. Zvlášť obtížná je situace pro mladé lidi, většina z nich považuje koupi vlastního bytu za nemožnou. Končí proto v drahých nájmech a následně obtížně vychází z penězi. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa uspěli. V New Jersey porazili Guatemalu 3-1. Do šampionátu vstoupí národní tým za týden soubojem s Koreou. A teď ještě něco z regionu.
2: Dnes proběhne v Mikulově tradiční jazzová událost. 24. ročník akce na počest Karla Krautgartnera, mikulovského rodáka a skvělého jazzmana. Hvězdu večerního koncertu prozradí organizátor Jiří Tichý.
19: Vystoupí český swingový zpěvák Jan Smikma, světově proslulým tenor saxofonistou Scottem Hamiltonem.
20: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: Zataženo a deštivo je dneska v Brně a na jihu Moravy. Postupně budou ale srážky ustávat a během večera se začne vyjasňovat. Naměříme maximálně 20 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
21: Krásné a pohodové páteční poledne, 12 hodin 2 minuty. Srdcovky na Hit Rádiu začínají, budou to poslední srdcovky v tomto týdnu, v tom prvním červnovém týdnu roku 2026. Dáme si 5 legendárních hitů po sobě a ten 6. na vaše přání dnes opět bude narozeninový, takže klidně už teď mi můžete psát na 777-937-777 ročník vašeho narození. Pokud je to 1998, tak hned ten první hit je určen jen a jen pro vás. Konec 90. let a Jennifer Page s hitem Crush na Hit Rádiu.

0: Hitem Crash a rok 1998. Srdcovka s číslem 1 ve 12 hodin 5 minut. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Konečně máme pátek. Jak jste zvládli ten pracovní týden? Dobrý? Nebo melete úplně z posledního? Jestli ano, nejste v tom sami, jo? Já jsem si dneska objednal oběd do práce, tak mi ten oběd přišel. Objednal jsem si smažený žampiony s bramborem a když jsem to otevřel, tak na to koukám. Říkám, je, to jsou smažený žampiony a já huby nejím. Trošku jsem si to splet se smaženým květákem. Ale to je prostě pátek, no, někdy to tak je. Ten týden občas bývá náročný, ale zaplať pánbůh, jsem se nesplet v srdcovkách tady na Hit Radio, když jsem je připravoval a říkal jsem si, že si dneska dáme něco, co jste dlouho neslyšeli, něco, na co velmi rádi vzpomínáme. A jestli máte rádi Ozzy Osbourna, tak i dneska si přijdete tady u nás na Hit Radio na své. Global DJs, to je ale srdcovka s číslem 2, ještě než bude Ozzy. A zároveň, protože se dostáváme do doby, kdy jsme se učili Pythagorovu větu ve škole, jo, Newtonovy zákony, naspaměť všechny faraony. Pojďme dneska zavzpomínat taky na školu. Je nějaký předmět, který vás vyloženě bavil? A proč? 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio. Pojďme dneska vzpomínat a teď si dáme něco, co nás probudí, jo? V pátek u oběda. Global DJs.

0: slzička v oku, není se čemu divit. Ozzy Osbourne na Hit Rádiu Mama, I'm Coming Home, je 12 hodin 13 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: To už byla třetí srdcovka. Ozzy Osbourne, rozhodně zpěvák, který se stal slavným ještě dlouho před tím, než vzniknul YouTube. Díky YouTubeu si dneska dokážeme asi najít návod úplně na cokoliv, a tak si říkám, jako proč vlastně vůbec chodit do školy, když všechno, co potřebujete vědět, tak se naučíte tam. Ale ptal jsem se z těch 90. na co nejraději vzpomínáte ze základní školy nebo ze střední školy. Jestli vůbec nějaký takový jako vzpomínky na oblíbený předměty máme, protože většinou je to přesně naopak. Tak třeba Zdenka poslala hlasovku.
2: Ahoj Jiříku. Tak mě odmala strašně bavil přírodopis, na střední škole biologie. Studovala jsem zemědělku a měli jsme úžasnou paní profesorku Štěpničkovou, která nám sice dávala skoro každou hodinu pětiminutovky a jednou za asi dva měsíce velký test z biologie, ale jí to evidentně bavilo taky a uměla to tak skvěle vysvětlit a podat, že myslím si, že nás to bavilo asi všechny na té zemědělce, ta biologie.
0: To je krásný. Tak to jsou krásné vzpomínky, tak dobrý. Ale jak říkám, to je asi taky ještě v době před YouTubem, předpokládám. Každopádně, když jsme u toho YouTubeu, mluvím o tom záměrně, protože dáme si teď skupinu, která vlastně vznikla díky tomu, že na YouTubeu její frontman tak vystupoval jako YouTuber, zpíval tam, no a nakonec také si založil vlastní skupinu a dodnes ji hrajeme tady u nás na Hit Rádiu. V roce 2014 vydali svůj první hit, jmenuje se Lhůta záruční a je to srdcovka s číslem 4, skupina Slza.

0: To jste si mysleli, že už vás v pátek v poledne nic nepřekvapí. Prodigy na Hitrádiu ve 12.22.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Říkal jsem si, že vás zkusím dneska v srdcovkách i trochu šokovat. A jestli jste v pubertě si ulítli na téhle skupině, tak věřím, že teď jste aspoň na chvilku zavřeli oči a vyplázli jazyk. Hele, na rovinu, ne každému Prodigy sedli, to víme, jo? Na někoho byli prostě moc, jak hudebně, tak i zevnějškem, ale tak to v životě je, jo? Takže ať už je máte rádi nebo ne, jedno se jim opravdu musí nechat. Ve své době a ve svým hudebním žánru prostě neměli konkurenci. A teď tady koukám i na WhatsApp Hitrádia na číslo 777-937-777. Tak tady mám hned zprávu a to je moc hezký. Ahoj Jirko, tyjo pecka, Prodigy. Tyto Prodigy jsem neslyšela snad už 20 let. Moc děkuju, zdraví Jana. No, rádo se stalo, není zač. A teď, co vám zahraju? Potřebuju srdcovku na přání. A protože je před námi víkend a v sobotu a v neděli, tak máme na Hitrádiu naši narozeninovou ruletu, kde vám hrajeme hity z vašeho ročníku narození, tak to samý děláme i v pátek v srdcovkách. Takže narozeninová srdcovka. Pojďte na to, 777-937-777 je číslo na WhatsApp na Hitrádio. Napište mi rok, ve kterým jste se narodili a já vám zahraju hit, který se zrodil ve stejnou dobu jako vy. Který dělal stejný krůček na této planetě jako vy. Tak jo, pojďme na to.
2: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Pivotéka Betelné Škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelné Škopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelné Škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Bartoníkovi v Mikulčicích vás zvou do návštěvnického centra s firemní prodejnou, freshbistrem a kavárničkou. Nová designová budova s příjemným posezením a prostorem pro odpočinek je ideálním místem, kde ochutnat Bartoníkovi skvělé limonády, výtečnou kávu, moučníky či fresh pokrmy a hlavně sklenku moravského vína Bartoník. Pro cyklisty jako stvořené. Letošní sezóna na Jižní Moravě je v Mikulčicích a vy zde letos nesmíte chybět. Bartoníkovi Mikulčice.
15: Brněnská rodinná společnost Termoservis Transport, která letos slaví 35 let, vás zve na Transport Fest. 13. června na brněnském výstavišti vás čeká Big Beatová muzika, nejsilnější muž Evropy, bagrování pro děti, výstava traků a mnoho dalšího. Transport Fest. Buďte u toho.
16: Rousínovský divadelní a folklorní festival pro celou rodinu. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
17: Let's go!

s francouzskými bramborky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju poké.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Huntrix na Hit Radio ve 12 hodin 35 minut. Jirka Plnář vám přeje pohodový den s Hit Radiem a našima pátečníma srdcovkama. A je mi jasné, že právě teď čekáte na jedno jediné datum.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady páteční narozeninová srdcovka a tím pádem budeme hrát hit možná právě ze stejného roku, ve kterým vy jste se narodili. Bude to tak určitě, pokud jste přišli na svět v roce 1989. Jste to vy? Výborně. Tak jo, mám tady spoustu zpráv z roku 1989, tak jenom namátkou. Třeba Lucka píše, rok 1989, to jsem se já narodila a mám ještě sestru a maminku a máme narozeniny 2., 3. a 4. června. Dobrý, zajímavý. Tak holky, všechno nejlepší. To je jako krásná souhra. Dneska už ale máte po slavách, co? No jo, no, ale zase bude asi divoký víkend, předpokládám. Monča píše, ahoj, dej nám prosím tě něco z roku 1989. Jedeme s manželem do pivních lázní a cesta je dlouhá. Tak trochu zavzpomínáme. Díky, Monča. Tak šťastnou cestu. Pivní lázně, ty vám tak závidím. Ale zase pít něco, v čem se koupete? No, nevím. Vybírám hit, který tady v roce 1989 se objevil na albu téhle britské skupiny Fine Young Cannibals. Jmenuje se She Drives Me Crazy, což znamená přivádí mě k šílenství. Tak pro vás do auta, pro manžele. Doufám, že ještě toto přivádí mě k šílenství. Tak jako jste se na začátku poznali. Dobrým. Rok 89, právě teď na Hit Radio.

0: Ray Dalton na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je 12 hodin 3 a 40 minut, dnešní srdcovky jsou za námi, i ta narozeninová, ale ještě tady tak jako projíždím WhatsApp Hit Rádia na čísle 777-937-777. A našel jsem tady zprávu od paní Marie, která píše: ahoj, narozeninová srdcovka, byla by tam tedy nějaká srdcovka z roku 1947? Jste úžasní, moc vás zdravím, mám ráda moderní věci. No tak, paní Marie, Maruško, jestli to tak můžu říct, tak samozřejmě, že máte ráda moderní věci, proto posloucháte Hit Radio a ne Blaník, že jo? takže 1947, to je opravdu velká čest pro mě, že posloucháte. A takhle by znělo Hit Radio, kdyby jsme teď byli v roce 1947. To je malá ukázka jenom pro vás.

0: Craig and his orchestra Near You, rok 1947. Je to krásný. To ano. Ale třeba takový Enrique Iglesias asi lepší. A toho vám posílám už za chvilku, tak dál buďte s námi a děkuji, že posloucháte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: Teď. Tweet, tweet. Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
1: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
0: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Kam utíkáš?
5: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
4: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
5: A rolety mají taky?
4: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
5: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
6: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
7: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě neviděli.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
13: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
14: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.
9: Pipit.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: poslední hit mezi 12. a 13. Víc toho už dneska nestihneme. Takhle po obědě za chviličku nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně na křižovatce Česká a Jakubská probíhají práce na silnici. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
9: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovyservis.cz a hopedoučuje.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
15: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Premiéra Andreje Babiše mrzí dnešní stávka na úřadu vlády. Řekl, že je z ní zklamán. Zdůraznil, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby a přesun agent na ministerstva tuto podporu podle něj ještě posílí. Ke stávce se připojilo 58 pracovníků úřadu vlády. Klíšťata umí více, než se dosud myslelo. Nový výzkum ukazuje, že klíště obecné si samo vytváří kyselinu sialovou, látku spojovanou hlavně s obratlovci, včetně člověka. Pokračuje mluvčí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Edita Kadlecová.
16: Zjištění má význam nejen pro základní výzkum, ale i pro medicínu a veřejné zdraví. Lepší porozumění tomu, jak klíšťata fungují na molekuly, může přispět k vývoji nových přístupů, jak omezit jejich sání na člověku nebo na hospodářských zvířatech.
15: Může to pomoci také omezit jejich schopnost přenášet nebezpečné nemoci. Tenista Jakub Menšík dnes zabojuje o postup do finále Roland Garros. Na pařížském Grand Slamu vyzve Němce Alexandra Zvereva. 20-letý rodák z Prostějova se s ním utká podruhé. Na konci dubna v osmifinále turnaje v Madridu prohrál. Zápas má začít v 14:30. A teď už něco z regionu.
1: Nová komplikace pro Brňany. V Benešově ulici začne v pondělí přestavba parovodu na horkovod. Jízdní pruh blíž k autobusovému nádraží stavbaři uzavřou a auta budou jezdit po chodníku. Pro chodce vznikne ochranný koridor. K viaduktu se pak přesunou zastávky MHD linek 47 a 49. Omezení bude trvat do poloviny října.
2: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.

0: V Brně a na jihu Moravy máme dneska zataženo a deštivo. Postupně budou ale srážky ustávat a vyjasní se. Teploměr ukáže maximálně 20 stupňů Celsia.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
2: Páteční odpoledne na Hit Radio pokračuje dál, máme 13 hodin a 3 minutky. Dáme si další hity, které nám zpříjemní ten den v práci. Doufám, že je to váš poslední den v práci. Nemyslím to tak, jako že byste měli dostat výpověď, ale pro tento týden a že máte před sebou volný víkend. Volný víkend můžete užít samozřejmě s Hit Radiem a také ve společnosti Dobré knihy a velmi napínavé detektivky. O 12 detektivních thrillerů od Lizy Reganové budeme hrát už za 10 minut. Tady na Hit Radio. Teď Coldplay. Hezký pátek.

0: Asha Bedingfield, zpěvačka, které hudební kritici tvrdili, že v popové muzice nikdy neprorazí, že by spíš měla dělat country. No a jak vidíte, my jsme popové rádio, jsme v roce 2026 a Natasha Bedingfield u nás na Hit Rádiu hraje. Ta si prostě nevzala k srdci, co jí říkali hudební kritici, a ten svůj osud si napsala sama. A když jsme o psaní osudu, tak v tuto chvíli tady pro vás mám opět čtení na celé léto. 12 knih v hodnotě 5000 korun. Jsou to detektivní knihy, a to v podání světoznámé spisovatelky Lizy Regarové, která napsala osud detektivce Josie Quinn. 12 dílů. Dnes máme ten poslední 12. Já vám přečtu zase ukázku, doplnění té ukázky, možná i rozuzlení celého případu nebo všech případů. A na vás bude, abyste řekli, jestli je to pravda nebo ne. Je to takhle jednoduchý. Když budete mít pravdu, tak 12 knih je vašich. A pozor, nemusí to být i knihy jenom jako tištěný, ale dokonce vám je dokážeme dopravit i v elektronické formě. To už záleží na vás. Je to dneska úplně naposledy po těch dvou týdnech, kdy hrajeme o tuhle fantastickou detektivní sérii. Tak vemte telefon, připravte se a teď dobře poslouchejte. 12. série se jmenuje Dotek osudu. Ve svůj první den po návratu k dentonské policii najde detektiv Josie Quinn tělo Crystal Duncanové, matky jednoho z pěti dětí, které zahynuly před dvěma lety při tragické nehodě školního autobusu. O několik dní později je poblíž místa autobusové nehody nalezeno tělo další mladé matky a případ tak nabere doslova děsivý spád. Členové podpůrné skupiny mizí jeden po druhém. A Josie musí využít každou vteřinu, aby zachránila životy rodičů, kteří již vytrpěli dost. Jakmile se Josie a její tým začnou jednotlivými truchlícími zabývat, zjistí, že každý z nich skrývá nějaké tajemství. Ale čí tajemství stojí za vraždu? Teď je na vás, abyste rozhodli, jestli následující informace je pravdivá nebo ne. Po několika dalších úmrtích se konečně pravda odhalí. A musíme se vrátit o 2 roky zpět. Tehdy totiž nešlo o nehodu autobusu, ale o záměr. Šílený řidič autobusu se rozhodl, že všechny rozmazlené děti, které vozil každý den ze školy a do školy a které se k němu chovaly hrozně a vysmívaly se mu, za trest a z pomsty zavraždí. Tenhle plán mu vyšel a psychopatický řidič by mohl být spokojený. Ale nebyl a během čekání na proces se mu v hlavě zrodil ještě šílenější plán. Zavraždí také jejich rodiče, kteří byli svou výchovou za šikanu dětí zodpovědné. No, tak co? Co vy na to? 800-937-937, volejte právě teď.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: DJ Antoine a The Beat Shakers s hitem Mašerí a na telefonu v tuto chvíli Tomáš. Tomáši, já ti přeju krásný odpoledne, hezký pátek, ahoj.
1: Ahoj, ahoj všem.
0: Ty jsi vášnivý čtenář, anebo to budeš mít jako tuším včera nebo předevčírem náš výherce, který se rozhodl, že to dá své partnerce?
1: Pro tchyni určitě, ona je na tchyni čtenář, takže tam, tam to využije 100%.
0: Tak pozor, tak tohle,
1: to vyjde, no.
0: Jak my říkáme, tohle je ještě vyšší dívčí, protože ano, udělat si plusový body doma u své paní, to je jedna věc, ale mít se za dobře se svou tchyní, to je ještě jako úplně jiný level.
1: Ne.
0: Tak jo, dobře jsi poslouchal ukázku, předpokládám, že ano?
1: Ano, ano, poslouchal.
0: A teď tedy bych chtěl vědět to rozuzlení. Je to pravda, anebo jsem si to vymyslel?
1: Já si myslím, že to je vymyslel.
0: Proč?
1: No, připadalo mi to takové trošku moc přemrštěné.
0: Bylo to moc?
1: No.
0: A co, to, že potom ještě zabil ty rodiče, anebo že to bylo,
1: no,
0: že
1: všechno... Už si má dětma, jako, že to bylo takové hromadné a ještě ty rodiče, no, to už mi připadlo. Takže za vlasy trošku.
0: No, asi už jsem to přehnal, to je pravda.
1: Super.
0: Je to tak, opravdu jsem si to vymyslel, už to bylo trošku přitažený za vlasy a já ti gratuluju, protože budeš mít 12 knih a 12 důvodů, proč tvá tchyně tě má mít radši.
1: Děkuju. Bude to na Šumavu.
0: Je, no tak to je krásný. Až na Šumavu, jo?
1: No. Až na Šumavu dosušíte.
0: A, tak to je skvělý. Takže pozdravujeme a ty jsi odkud?
1: Já jsem z Frýdku Místku, teď momentálně pracuji ve Štramberku a jestli můžu pozdravit všechny řidiče, tak kluci, to jsem já.
0: kluci, to je on. Vem ty si z něj příklad, jo? Prostě je důležitý mít se za dobře stchýní, tak to je skvělý. Tomáši, ještě jednou gratuluju, šťastnou cestu a zase někdy naslyšenou.
1: Ahoj, já děkuji ještě jednou.
0: Ahoj.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada. No, I can't take one more step towards you.

0: Kristina Perry na Hit Radio, je 13 hodin, 24 minut, Jirka Plnář s váma. Tomáš před chviličkou vyhrál pro svou tchýni sérii 12 detektivních knih od Lizy Reganové. Byl to ten úplně poslední balíček knih, který tady mám a WhatsApp Hit Radio je opravdu plný zpráv, kdy reagujete na Tomáše, tak jestli Tomáš teď ještě za tím volantem poslouchá, jo, tak je tady spoustu vzkazů pro tebe. Například tady Eliška píše, tak takového zeťáka bych chtěla taky. A pak je tady spousta jiných zpráv a ty jsou vlastně jako ve stejném duchu, co posílá třeba Petr. No, takže panu Tomášovi pěkně děkuju. Jestli to slyšela moje tchýně, tak to se mám asi na co těšit. Úplně chápu, jak to myslel. Myslím si, že tady asi každýho z nás okamžitě napadne ta stejná scéna z filmu Pelíšky.
1: A komu ti prospějete to?
0: Tak Tomáši děkujeme, teda děkujeme. Za chviličku Alvaro Soler, taky Sebastián a teď pojďme zavzpomínat na dnešní snídaně šampionů.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
4: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Chutí z Plzně.
5: Ahoj, Tome.
4: Jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
3: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
4: Tak to je dobrý.
5: Tak Tome.
4: Chtěl by to tam bylo.
3: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak.
5: Jak moc bys jsi přál tu dovču?
4: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
3: Na sedačce 1F není, člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
5: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
3: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
4: No počkej, to fakt není sranda, jo?
5: Není to sranda, je to tvoje!
4: Tak to je neskutečný. Tak moc děkuju, teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Jsou tady.
6: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Housebrand Café, per favore.
12: Sí, signora.
11: I v malém šálku lze dělat velké umění.
13: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
14: Půjdeme na Sněžku?
15: Já chci hlavně na kolo.
16: A co ta herní krajina?
14: Jo!

0: CZ nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
3: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
4: Znojmo slaví 800 let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhů města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení. Je to další kapitola. Znojmo 800.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
8: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.

Na páteční odpoledne Alvaro Soler, je 13 hodin na 36 minut a já bych teď chtěl, abyste si na chviličku zavzpomínali na vaše dětství, jo? Když jste byli malí, taky jste se museli v určitou dobu chodit domů ukázat, jenom aby vaši věděli, že jste v pohodě? Jasně. Dneska už je doba samozřejmě úplně jiná. Moderní technologie všechno změnily a my vám pomůžeme jít s dobou. Jestli už teď jste rodiče, máte děti, tak dobře poslouchejte a hlavně poslouchejte Hit Radio i o víkendu. Na webu hitradio.cz nám napište do dotazníku, jakou máte rádi hudbu, jaký hit a proč. A pokud o víkendu dopoledne tu vaši písničku uslyšíte i s vaším vzkazem, tak máte 10 minut na to, abyste se dovolali na číslo 800 937 937. A když to zvládnete, my vám za to dáme chytré hodinky Garmin za cirka 7,5 tisíce pro vaše dítě. Máme tady dva typy. Jednak pro ty nejmenší, Bounce 2, což jsou hodinky, díky kterým budete s vaším dítětem stále ve spojení, mají spolehlivou GPSku a můžete s nimi volat i posílat SMSky. Je to vlastně jako ideální volba pro, řekněme, menší školáky. A pokud už máte doma pubertáka, tak Vivo Active 6, tak ty ocení každý aktivní teenager. Mají elegantní design, dotykový displej, umí víc než 80 sportů, dokonce jsou propojený s telefonem, to je samozřejmost, lze s nima platit a baterka vydrží až 11 dní. Takže se nemůžou jen tak vykecávat, jo? Vivo Active 6. Garminy tady u nás na Hit Radio jenom pro vás. V sobotu i v neděli ráno a odpoledne hraje se dvakrát denně, zhruba od 7 do 13 hodiny. Tak držím palce, pojďte na web hitradio.cz, tam se dozvíte veškeré podrobnosti a my pokračujeme dál. Za chviličku Lady Gaga s hitem Abracadabra a teď jedna romantická. Black Eyed Peas.

0: Lady Gaga, abrakadabra. Dobrý kouzlo. Dneska by nějaký kouzlo nebo zaříkávadlo potřeboval i náš tenista Kuba Menčík. Na Roland Garros postoupil jako nejmladší Čech v naší tenisové historii do semifinále a dneska bude bojovat o finále. Stojí proti němu teda víc než těžká váha, to je pravda, ale jak se říká, kdo se bojí, nesmí do lesa. Semifinále bude začínat ani ne za hodinku, v 14:30 odpoledne, tak to budeme sledovat i my tady. Dneska bude psát historii. Tak zdravím do Prostějova, tam drží palce úplně všichni.
1: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal jsi mi svíčky pro naše večery. A dokonce jsi vypral mé prádlo, když jsem se umazal od inkoustu.
4: Karle, prosím tě, přestaň mluvit s tím monitorem. Je to jen e-shop.
3: To není jen e-shop, miláčku. Je to AZ Papír. Mají tam fakt úplně všechno. Od A do Z.
5: AZ Papír. Klikni, objednej, miluj. azpapír.cz.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Vítejte medvědi v Zoo Brno. V sobotu 13. června slavnostně přivítáme dvě nové lední medvědice z Dánska. Těšit se můžete na zrekonstruovaný a rozšířený výběh, znovu otevřenou návštěvnickou cestu i pestrý doprovodný program. Chybět nebude ani autogramiáda hráčů HC Kometa Brno. Více na zoobrno.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
9: Fortuna, dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
11: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
12: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
13: Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle je nejhranější hit už vlastně letošních Vánoc, tedy loňských Vánoc. Je 13 hodin 58 minut, posloucháte Hit Radio. Jestli už za chviličku půjdete domů z práce, tak věřím, že taky už máte takový malý Vánoce. No a pokud jste za volantem, tak doufám, že ve zpětném zrcátku neuvidíte blikat světýlka. Jak se aktuálně jezdí u nás na našich silnicích a dálnicích, tak to vám řekneme právě teď. Jsou tady zprávy.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Kšírově ulici na kruhovém objezdu u odbočky na Sokolovu probíhá rekonstrukce vodovodu. Místo je neprůjezdné. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
7: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
11: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
17: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, pohodové odpoledne. Poslanci zvolili nominantku hnutí STAN Barboru Urbanovou místo předsedkyní sněmovny. Pětičlenné vedení dolní komory v čele s předsedou Tomiem Okamurou je tím pádem kompletní. Urbanová byla v nynější volbě jedinou kandidátkou. Starostové ji navrhli místo předsedy hnutí Víta Rakušana, který v minulosti čtyřikrát neuspěl. Výši předporodní rodičovské si nastávající maminka nebude moci zvolit. Bude v pevné částce 15 000 korun měsíčně. No, bude Pavel. Dnes podle výpočtu Institutu liberálních studií nastává den daňových poplatníků, tedy pomyslný okamžik, kdy lidé přestávají vydělávat na stát a veškeré jejich příjmy míří na jejich konto. Lidé letos pracovali na stát 155 dnů, o den méně než loni. A teď už něco z regionu.
18: Dnes proběhne v Mikulově tradiční jazzová událost, 24. ročník akce na počest Karla Krautgartnera, mikulovského rodáka a skvělého jazzmana. Hvězdu večerního koncertu prozradí organizátor Jiří Tichý.
19: Vystoupí český swingový zpěvák Jan Smikmátor se svým vzácným hostem, světově proslulým tenor saxofonistou Scottem Hamiltonem.
20: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
21: Zataženo a deštivo je dneska v Brně a na jihu Moravy. Postupně budou ale srážky ustávat a během večera se začne vyjasňovat. Naměříme maximálně 20 stupňů Celsia.
22: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Páteční odpoledne pokračuje dál. Dneska máme 5. června. V kalendáři Dobroslav a Dobroslava. Upřímně. Znáte někoho se jménem Dobroslav nebo Dobroslava? Já jsem na tomto světě 40 let a nikdy jsem nikoho takového nepotkal. Ale kdyby ano, tak mu moc rád popřeju. Tak všechno nejlepší za celý tým Hit Radia a my si dáme další hity. Za chviličku Linkin Park, teď Adele.
23: Hit Radio City Brno.

0: Je pátek, posloucháte Hit Radio, jsou 2 hodiny odpoledne a to znamená jen jedno jediné.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je tady náš oblíbený pořad Pravda nebo bullshit a tentokrát tak tady mám celkem zajímavý průzkum, který vlastně jako před víkendem se nám výborně hodí, jo? Takže
1: vědci
0: tvrdí, že 71% lidí v Česku tvrdí, že má na víkend spoustu plánů, jenom aby k ním nikdo nepřišel na návštěvu. Zajímavý. Zajímavý. Je to tak nebo ne? Děláte to taky? Děláte to taky? To mě jako zajímá, jo? Hodně teda teďko. Děláte to taky, že si vymýšlíte, že máte na víkend naplánovaný nějaký výlety, že někam jedete jenom proto, abyste mohli být doma v klidu na gauči, jo? A nebo vám nevadí, že je u vás doma většině někdo nakýblovaný z návštěv? Dejte vědět na 777-937-777 na WhatsApp Hit Radio. Dáme si song a pak jdeme na vaše životní příběhy a zkušenosti.

0: Marshmallow a Jonas Brothers na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Byla to rychlovka, jenom 2,5 minutky a WhatsApp Hit Radio mi tady opět zase praská ve švech. Ptal jsem se, jestli je pravda, že když věci tvrdí, že 71% lidí tvrdí v Česku, že na víkend už má spoustu plánů, jenom aby k ním nikdo nepřišel na návštěvu, tak jak je to u vás, jestli to tak děláte taky? Martin píše, hele, není to úplně o víkendu, ale dělal jsem tohle na střední, když se mi nechtělo odpoledne s někým ven. Chápu. Lucka, ha, ha, ha, kdyby jenom o víkendu. To je celý. Jasně, mluví úplně za všechno. Peťa píše, no jasně, zrovna včera jsem to říkala sousedce ve výtahu, že jedeme s dětmi na bazén a přijedeme až úplně pozdě večer. Další zpráva, ahoj, ano, dělám to dost často, když to neřeknu, je to jako den otevřených dveří. No a protože si rádi odpočineme, ale neradi kecáme, tak vždycky fakt něco naplánujeme a z odpočinku je nakonec minimum. Má to i tak velké plus, jsme jako rodina všichni spolu a sami. Krásný den, zdraví Aja. No tak to je hezký, že to nakonec ještě dodržíte. To si myslím, že bude velmi malý procento. Myslím si, že většina lidí opravdu jenom tvrdí, že nějaký plány má. Potom stejně doma čumí na televizi. Další zpráva. Ahoj, já se přiznávám, že to dělám, protože jsou návštěvy kolikrát, že ne a ne se zvednout a sedí a ani jim nevadí, že chcete mít klid, že máte třeba nějakou práci a tak dále. Prostě ano, dělám to, že říkám, že nejsem doma. Zdraví Renča z České Lípy. Zdravím Renču do České Lípy a přitom člověk už je jako dospělej, ne? Teď už bychom si to měli umět říct. Hele, díky. Jsem rád, že jste jako dorazili na návštěvu, ale už je čas, abyste šli domů. Ale takhle to prostě v tom reálném světě nefunguje. Právě proto je tady třeba hezká zpráva, kterou píše Lucka a píše, ahoj, já návštěvy nesnáším a proto chodím na návštěvy já. To je geniální, geniální. Jak to máte vy? 777 937 777, pište zprávy, volejte hlasovky.

0: Na páteční odpoledne Miley Cyrus.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Takže
1: vědci
0: nám tvrdí, že 71% lidí tvrdí v Česku, že má na víkend spoustu plánů, jenom aby k ním nikdo nepřišel na návštěvu. Jak je to u vás doma? Píšete a voláte na 777-937-777. Jana z Mostu posílá zprávu. Hele, mě to teda vůbec nevadí, když se u nás netrhnou dveře. Mám partnera z Ostravy a když k nám dorazí jeho kumpání z Ostravy a Slivovice teče proudem, tak si občas říkám, že jsem se měla radši na něco vymluvit. Chápu. Co dál? Tady. Janča, ahoj, my většinou o víkendu fakt plány máme, takže o tomhle nemusíme kecat. A když chceme mít klid, říkáme to na rovinu. A pokud nás někdo pozve na návštěvu a nám se tam nechce, tak to taky řekneme na rovinu, že chceme klidný rodinný víkend. Většinou to dotyční pochopí. No ale tak ani vy žijete na úplně jiný planetě teda. To nebude v Česku tohle. Michal, hele, já to mám přesně obráceně. Každému říkám, že jsem doma a že když chce, tak ať přijde pomoct, že je tam práce až nad hlavu a nikdo nepřijde. Jasně. Tak to je taky naprosto pochopitelný. A máš pivo zdarma? To u nás jako na západě Čech vždycky fungovalo. Já jsem z Plzně a tam prostě jako jakmile bylo štěně, tak to vždycky přišel každý. Jako nic moc jsme teda neudělali, ale to štěně padlo vždycky. Tak co teda, musíme udělat nějaký rozuzlení. Já si myslím, že v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu nemají. Není to pravda, je to bullshit, u nás je to podstatně víc lidí než 71%. No jo, no, prostě nejenom věci některý, ale i lidi některý jsou neměný. Jak to tam je? Jak síla starých vín? To bychom si mohli dát.

0: Queen a skupina Škvor. Byli jste někdy na jejich koncertě živě? Jestli ne, doporučuju, to prostě stojí za to. Ale zkuste stát kusíček dál od podia, jinak vám bude jako velký horko, těch ohňů je tam opravdu až nadmíru. Škvor, síla starých vín, už se těším na léto na festivaly. Teď jenom v rychlosti zpátky k tomu tématu, který jsme měli před chviličkou v pořadu Pravda nebo Bullshit. Ještě přišla jedna zpráva od Michala a ten píše, je to Michal, myslím, že jo. Teď bych nerad kecal, to je jedno, ale ta zpráva zní, ahoj, dle toho, co říkáte, je asi něco špatně, já jsem totiž ta osoba, které ostatní říkají, že mají horu plánu na víkend. No, co k tomu říct, no, já bych si to nebral osobně, ty lidi to říkají určitě každému. Za chviličku Ed Sheeran, taky Rehab, Rock My Body, tady na Hit Radio.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Brna. 8. až 10. června ožije brněnský biotop muzikály, jako jsou Rebelové, rodinná senzace Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo parodie 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno, Brno Slatina, www.porsche-brno.cz.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
10: Potřebuješ.
9: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
10: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku.

0: pak si to pěkně seběhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky
2: CZ.
4: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
5: Když
6: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je 14 hodin 35 minut, s vámi Jirka Pelnář, posloucháte Hit Radio. Za chviličku se rozloučíme, protože od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. A tak ještě předtím vám stihnou pánové. Hlavně pro vás, jo. Tady budu mít zásadní radu. Za 7 minut vám řeknu, jak můžete udělat šťastnou vaší paní během jedné minuty. A vůbec jí nebude vadit, že je to tak rychle. Počkejte si na to.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
2: Ještě půl hodiny a startujeme na Hit Radio City Brno odpolední show s Igorem a Peťou. Těšte se na super muziku, co rozezní celé Brno i jižní Moravu.
3: A ať už zrovna stojíte v koloně na Vídeňské nebo popíjete kafčo na Svobodňáku, tak se připravte na pořádnou dávku brněnského humoru.
2: Startujeme ve 3.
1: Dej si tu nejlepší náladu v Brně a na celé jižní Moravě. Odpoledne.

0: Shakira na Hit Radio, chviličku před 3:15 odpoledne. A teď, pánové, všeho nechte. Mám tady pro vás jednu radu ze života, jak udělat vaší paní opravdu šťastnou. Během jedné minuty a ani nebude tentokrát vadit, že je to tak rychle. Zapomeňte na dárky, zapomeňte na večeře, randíčka a tak dále. Její životní štěstí jí dáte ve chvíli, kdy si vezmete elektrický holící strojek na vousy a půjdete s ním na balkon. To je celý, nic víc. Věřte mi, že jakmile vás uvidí na balkóně nebo na zahradě, jak se holíte a všechny ty vousy bere vítr takhle pryč a nejsou úplně všude v koupelně kolem umyvadla, tak se normálně rozpláče štěstím. Nemáte zač. Udělejte to o víkendu a pak si v pondělí spolu tady na Hit Radio povíme. Těším se na vás ve 12 i s novýma srdcovkama. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek pátečního odpoledne, který i nadále užívejte s Hit Radiem a od 3 hodin s naší odpolední show.
1: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
2: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
9: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
8: a poctivé pivo z místních pivovarů.
9: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
8: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
14: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá, hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké.
15: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hezké odpoledne, 2 minutky před 15. hodinou, je to nejlepší dopravní servis z Brna okolí. Pojďme se podívat na D2, na prvním kilometru směrem z Bratislavy na Brno. Se srazilo osobní auto s nákladním, vozidla stojí po nehodě na krajnici. Dívám se, že kolona se zatím netvoří, tak jenom abyste to vedli v patrnosti. Brno, Rokytova ulice, u čerpací stanice, tady se srazila 2 osobní auta, i tady je nějaké omezení. A ještě Blamensko, Šošťůvka, střed osobního auta s nákladním, provoz je tam částečně omezený. Jinak cokoliv máte k dopravě, vaše zprávy by měly směřovat na naše nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90 a Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní street party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lér.
6: Rádia.cz Hit Radio City Brno.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maloobchodní tržby rostly v dubnu pomaleji, než analytici čekali. Menší růst byl dán vyšším srovnávacím základem v březnu, kdy lidé nakupovali na nadcházející velikonoční svátky a vyššími cenami pohonných hmot, které zvedla válka na Blízkém východě. Při srážce osobního vlaku s kamionem na přejezdu u Prostějova se dnes dopoledne lehce zranilo 8 lidí. Sanitky je převezly do nemocnic v Olomouci a Prostějově. Zraněné osoby mají oděrky a zhmožděniny. Silnice a ulice v českých městech se během léta často mění kvůli rozsáhlým opravám. V Jihlavě začnou o prázdninách práce na hlavním průtahu městem. Jakých ulic se to bude týkat, ví mluvčí radnice Radovan Daněk.
8: Opravy se dotknou ulic Brněnská a Hradební a dále potom Žižkovy ulice od křižovatky s ulicemi Dvořákova a Benešova po křižovatku s Rantíkova, která by mohla přesáhnout i mimo prázdniny, zahrnuje Znojemskou ulici od křižovatky s Vrtnickou až po okružní křižovatku Ráj.
7: Hotovo má být nejpozději do konce října 2026. No a ceny paliv na Slovensku minulý týden výrazně klesly. Benzín Natural 95 byl nejlevnější za 5 týdnů. Nafta od poloviny března. Pohonné hmoty na Slovensku byly ale dražší než například v Česku a v Polsku, kdy tyto země na rozdíl od Slovenska uplatňují opatření proti drahým palivům.
1: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
0: Počasí jede neskutečné aprílové bomby a bude tomu taky nadále. Jeden den čkaredě, teploty nízké, kolem 16, pocitově až na 12 stupňů Celsia. To je dnešní odpoledne. Zítra ale opět sluníčko a teploty až ke 23 stupňů.
6: Hit Radio City Brno.
0: Proč se říká, že je ráno moudřejší večera a je to vážně tak? Petra Roušar s vámi v následující hodince, proberem to.

Krátce po 15. hodině odpolední, Hit Radio City Brno, s vámi Petra Roušár a možná i únava. Pro některé z vás už jste vyčerpaní, navíc páteční odpoledne, už je to prostě tam. A začíná být unavené nejenom tělo, ale strašně taky samozřejmě naše hlava, náš unavený přetížený mozek. Celý den a celý týden to táhneme, tu zodpovědnost, různý rozhodnutí, kontrolu, disciplínu, snažíme se nějak chovat, nějak fungovat, snažíme se třeba jít zdravě, že jo, chodit, cvičit a tak dál. Během toho dne to hrneme před sebou a s těma odpoledníma a podvečerníma hodinama to upadá, takže potom to dopadne tak, že přijdete večer domů, že jo, zapnete telku a začnete se cpát, většinou prostě na večer největší chutě na nějaký sladkosti nebo brambůrky, vezmete telefon a scrollujete a gumujete si tu hlavu, jako diví, taky to dělám, místo abychom šli spát. Proč to tak je? Protože mozek, jak je unavenější a unavenější, tak hledá jednodušší cesty, hledá takové to vypnutí, odpočinek a nejlíp bychom udělali, bychom šli prostě spát, ale nechceme si ještě něco užít. Takže potom se dělají takový ty šílený rozhodnutí na večer v afektu a od toho samozřejmě pramení úplně jedno jednoduché klasické, že je ráno moudřejší večera. Takže až budete mít nějaký nápad zase večer někomu napsat něco v uvozovkách moc pěkného, pamatujte na to, že to tak ve skutečnosti vůbec být nemusí, že máte buďte jenom hlad, to je často můj případ, anebo jste prostě unavení.

0: Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
1: Ten nejlepší parťák na cestu domů, Hit Radio City Brno, a díváme se, jak to vypadá aktuálně s dopravou, kde byste se mohli pozdržet. Na Blanenskou v Šošůvce došlo ke střetu osobního auta s nákladním, a pokud míříte tímto směrem, D2 52. kilometr ve směru na Bratislavu, tady stojí na silnici je odstavené osobní auto. Komunikace je uzavřena v Ivančicích, v Mřenkově ulici, ale to už malinko možná z ruky, ale samozřejmě i tam zdravíme. A D2 směrem z Bratislavy na Brno, tady také střet osobního auta s nákladním. Ale auta už teď odstavená po krajnici. Já můžu říct, že když jsem přijížděla do Brna, tak bych vyvěsila bílou vlajku, protože D1 normálně jela, nebyla ucpaná kamionama ani ničím takovým, nějakou komplikaci. Takže vypadá to, že zatím tedy se v páteční odpoledne jezdí poměrně slušně. Jinak máme tu WhatsAppovou linku, číslo je 720 890 848 a budeme moc rádi, když co se týká cokoliv z dopravy budete mít, když budete psát.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké. Go, go,
2: go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.
3: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
0: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požádám.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklíčí.

0: nevadíme, posloucháme.
1: Nevím, jestli jste pravidelnými účastníky zájezdu, který se jmenuje Nevaříme, posloucháme. Pokud ano, tak moc dobře víte, že nás v pondělí čeká hodně slušná nabídka na dílka 300 500-stovkových poukázek. Mňám. Už přemýšlím, jako za to se dá hodně nabouchat a hodně sladkostí nekoupit. Dá se na to koupit výborné jídlo. 3, 5, to by se dal aj někdo pozvat, to bych možná sama celý nesnědla. Je to ale na vás. Registrujte

0: Trumpetky v podání Flipside, 40 minut po 15. Hit Radio City Brno a už zítra to bude na nějakou krásnou procházku, zase se vrátí teplo, bude 23 stupňů a pokud zůstanete ve městě, tak bych vás pozvala na takovou krásnou prochajdu, která by mohla začínat třeba na Petrově, protože po lavičce Václava Havla, která už tam opravdu nějaký pátek je, je tam nově i nová Muchova lavička, jako první se na ní posadil pravnuk slavného Alfonze Muchy. Proč vás zvu právě sem? Lavička je součástí Muchovy stezky, pokud se to k vám ještě nedostalo a k téhle Muchově stezce existuje i zajímavý audioprůvodce právě po stopách slavného malíře v Brně, že ty stopy jsou tady poměrně zásadní. Já musím pozdravit do Vanglu, samozřejmě každý den přes Ivančice. Každý ne, skoro každý jezdím. Ivančičtí jsou na Muchu patřičně hrdí a dokonce prý na tom kurháči, který tam mají nový, chtějí postavit sochu Muchy. A to je jakože vtip, jako mucha, jako s křídlama. Aby to došlo všem důvtipným, ale zatím se k tomu nerozhoupali, zatímco my na Špilberku, ne na Špilberku, já už bych vás pozvala na Špilberk, na Petrově máme druhou slavnou lavičku, tak se račte posadit. Hit Radio.
1: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Polar byla skvělá volba.
1: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Půjdeme na Sněžku?
3: Já chci hlavně na kolo.
4: A co ta herní krajina?
2: Jo, a taky chceme na Bobovku.
3: Babovku, babovku, babovku.
4: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
7: Bartoníkovi v Mikulčicích vás zvou do návštěvnického centra s firemní prodejnou, freshbistrem a kavárničkou. Nová designová budova s příjemným posezením a prostorem pro odpočinek je ideálním místem, kde ochutnat Bartoníkovi skvělé limonády, výtečnou kávu, moučníky či fresh pokrmy a hlavně sklenku moravského vína Bartoník. Pro cyklisty jako stvořené. Letošní sezóna na Jižní Moravě je v Mikulčicích a vy zde letos nesmíte chybět. Bartoníkovi Mikulčice.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senku.
13: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
14: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
15: Kaufland.
16: Jsou tady.
15: Jsou tady.
16: Jo, jsou tady.
17: Jsou tady.
15: Řekni to všem!
17: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
15: Jsou ještě tady?
18: Jsou tady.
19: Lásko, jaký bys chtěla auto?
20: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
19: Ale já myslel, jakou barvu.
20: Barvu? Je tak to nevím.
19: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
20: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
21: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
22: Hit Radio City Brno.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Dneska odpoledne pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Je tu nejlepší dopravní servis pro Brno a okolí. A D1 190 km směrem z Prahy na Brno v levém pruhu porouchané osobní auto a už tu máme asi 3-kilometrovou kolonu, kde se doporučuje dál snížit rychlost. To je D2 38 km směrem z Brna do Bratislavy. Tady čerstvě porouchané osobní auto, netroufalky, tak to jsme v brněnských Bohunicích na kruháči, zasahují záchranné složky a dokonce je tady silnice dočasně uzavřená, to je urgentní záležitost, která byla aktualizována teď před 5 minutami a dívám se dál, ještě Rokytova ulice, čerpací stanice, tady se srazila 2 osobní auta, stalo se to před hodinou, ale stále tu platí omezení. Budu moc ráda, když cokoliv budete mít z dopravy, posílejte nebo nahrávejte hlasovky na naše WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio City Brno a Jižní Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
9: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků budou povinni hlásit výpadky dodávek těchto výrobků Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Využít budou muset elektronického formuláře na webu ústavu. Předlohu, jež vychází z unijního nařízení, dnes podepsal prezident Petr Pavel. Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská se ujme funkce složením slibu. Nákup vstupenek přes internet může být hodně rizikový, více říká Tereza Gencerková z D-testu.
10: Pokud už se spotřebitel rozhodne koupit vstupenku od jiné osoby než oficiálního prodejce, doporučujeme důkladně ověřit, s kým jedná a komu posílá peníze. V praxi se spotřebitelé mohou poté setkat například s padělanými vstupenkami nebo se situací, kdy je jedna vstupenka prodána více osobám.
9: Na akci se pak dostane jen ten, který uplatní vstupenku jako první. No a ekonomika Evropské unie v prvním čtvrtletí podle sezóně přepočtených údajů klesla o 0,1%, uvedl statistický úřad Eurostat. Jeho květnový odhad přitom hovořil o růstu unijního hrubého domácího produktu, a to o 0,2%.
11: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
0: Zataženo oblačno, ale alespoň již bez deště, teď krátce po 16. hodině. Ty teploty dneska v noci nebudou nějak extra vysoké, takže pokud se chystáte někam na nějaké topivko, tak určitě svetr, bundu, ale zítra už to bude příjemněji jarní až ke 23 stupňům a sluníčko.
5: Hit Radio City Brno.
0: Brno mění svou tvář docela pravidelně a zásadně, ale i některé drobnosti dokážou udělat tlustou čáru. Hit Radio. Brnostřed, o tom mluvím a o některých zkratkách, o kterých ví hlavně domácí. Na jednu takovou, která by se měla zavírat, se podíváme za malou chvíli na Hit Radio City Brno.

Já moc času na sociální sítě s malým dítětem nemám, ale Evu Farnou sleduju, sleduju ráda, že mě baví, je to jako velice příjemná žena, zpěvačka skvělá. Eva Farná a Miraj teď na Hit Radio City Brno, 9 po 16. A před dvěma dnama jsem několikrát za sebou si pustila video, který jste možná už taky viděli. Eva píše, že šla prostě z nějaké taneční zkoušky přes Václavák, jak tam potkala tu mladou holčinu, která zpívala její písničku, jako bomba, absolutně, mě to rozsekalo. A bylo to skvělý, myslím, že zpívala ta kočka Natálka, je tady zmiňovaná, už si to otvírám, že zpívala, měl jsi mě vůbec rád a nebylo to úplně nejlepší, jako omlouvám se, když se pak do toho vložila Eva, tak se to samozřejmě posunulo někam úplně jinam. Ale musí to být pecké, když takhle prostě si jdete a najednou vidíte takovou mladou kočku, jak se snaží vlastně vás napodobit. Jediná věc mě z toho jako zarazila, že já jsem si myslela, že v Praze, konkrétně na Václaváku, kde se tohle jako odehrála, jsou baskeři zakázaní. Tak jsem si říkala, ale ne, nebylo to nahraný, to je blbost, bylo to určitě opravdový.

0: Páteční odpoledne, klasicky už asi jednou nohou ve víkendu, 16.16, takový je čas, máme 5. června, kdybyste se potřebovali zorientovat v čase a v prostoru a jste na Hit Radio City Brno. A za mnou chvíli, kromě další skvělé muziky, ale Farben nebo taky Dermot Kennedy, se podíváme na to, co by se dalo tady.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Kutí z Plzně.
0: Ahoj, Tome.
3: Jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
2: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
3: Tak to je dobrý.
0: Tak Tome.
3: Tak aby to tam bylo.
2: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak.
0: Jak moc bys si spřál tu dovču?
3: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
2: Na sračce 1F není, člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
0: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
2: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
3: No počkej, to fakt není sranda, jo?
0: Není to sranda, je to tvoje.
3: Tak to je neskutečný. Tak moc děkuju. Teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
9: Tak hurá na Vysočinu.
8: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
9: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
8: Skály a vyhlídky, co berou dech.
9: Rybníky, jezera i koupaliště.
8: Aktivní zábava i adrenalin.
9: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
8: Vysočina má co nabídnout.
9: Stačí si jen vybrat.
8: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
10: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
11: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradce? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
12: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek. Jsou tady.
13: Jsou tady.
14: Jo, jsou tady.
15: Jsou tady.
13: Řekni to všem!
16: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
13: Jsou ještě tady?
17: Jsou tady.
18: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
19: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
15: kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
17: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
18: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Slíbila jsem, že se podíváme na nějaké ty akcičky, které by se daly o víkendu podniknout a jednou z nich je určitě charitativní běh, který se jmenuje Gymnation Run. Kromě toho samozřejmě, že i Radio City Brno bude na místě a tím místem se myslí Zelný trh, kde se bude startovat i končit. Tak zvu vás všechny. Za prvé tam bude zajímavý kulturní program, za druhé se můžete přijít podívat, podpořit, jde o charitativní běh. Jehož cílem je propojit sport, komunitu a samozřejmě pomoc tam, kde je potřeba. Tentokrát je potřeba na dětském oddělení Masarykova onkologického ústavu. Tak bude se pořizovat modernější anesteziologické vybavy.

Brno bude zítra také u toho, přes slaví až do neděle a vlastně na tuhle pozvánku se blíž ještě určitě podíváme. Teď už nikdo jiný než podle prvních tónů určitě poznáváte, prosím vás, je to tam. Trošku rádoby divokých kytar na začátek a pak sladký hlas Erosa Ramazzottiho.

0: odpolední vysílání Hit Radio City Brno 40 minut po 16. Já doufám, že tu dobrou náladu vám vyrobil třeba právě teď Robin Schulz. Ode mě ještě určitě dneska odpoledne velké pozvání do Znojma, krásné historické město, které se tím titulem, že je město, honosí už 800 let. Velké oslavy začaly probíhat, my to ještě budeme probírat určitě. A hlavně se těšíme na živé vysílání, protože zítra odpoledne budeme přímo v tom samotném epicentru. Ale to trošku předjímám. Teď muzika, která je nachystaná, Jay-Z, Linkin Park nebo taky Benson Boone.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio City Brno a Jižní Moravu známe jako svoje boty.
2: D2, Brno Landshut, tam stojí porouchané vozidlo.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio City Brno.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Si, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Vítejte medvědi v Zoo Brno. V sobotu 13. června slavnostně přivítáme dvě nové lední medvědice z Dánska. Těšit se můžete na zrekonstruovaný a rozšířený výběh, znovu otevřenou návštěvnickou cestu i pestrý doprovodný program. Chybět nebude ani autogramiáda hráčů HC Kometa Brno. Více na zoobrno.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Stupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
11: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
11: A proč?
12: Mrknout se na auto.
11: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
14: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
15: Potřebuješ.
14: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
15: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
16: Hakr Brno CZ.
17: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
18: www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
19: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: A jenom minutka, bude to 17. odpolední, Hit Radio City Brno, One Republic dojíždí, pojďme na dopravu. Jak to vypadá na silnicích, nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, tak samozřejmě mrkneme na D1, která se tváří poklidně, je to vůbec možné. Na Blanensku v Šešovce stále platí nějaké omezení. A na místní silnici, kde je omezený provoz a projíždí se kyvadlově, kde došlo ke střetu osobního auta s nákladním, silnice 2. třídy 377 v Šošovce. D2 první kilometr směrem z Bratislavy na Brno. Tady se srazilo osobní auto s nákladním, je na krajnici ještě Ivančice, Mřenkova ulice. I stále je silnice stále, tady je silnice stále uzavřená. Probíhají nějaké odklízecí práce po vážnější nehodě. A ještě si dívám, čtvrthodinové zpoždění obousměrně na trase z Brna na Svitavy za Svitávkou. Je tam klasické dopravní omezení. Veškeré dopravní informace pište nebo nám namlouvejte zprávy na WhatsApp 720 890 848.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
9: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci zvolili nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou místo předsedkyní sněmovny. Pětičlenné vedení dolní parlamentní komory v čele s předsedou Jebičku kompletní. Urbanová byla v nynější volbě jedinou kandidátkou. Veřejný prostor v centru Plzně bude zase o něco krásnější. Terasa u Velkého divadla projde rekonstrukcí. Jaké práce tam budou probíhat, řekne mluvčí města Hana Josefová.
11: Provedena bude kompletní výměna povrchu terasy i schodiště. Stávající poškozené lamely nahradí velkoformátová betonová dlažba ve dvou barevných odstínech. Na terasu také bude umístěno 6 mohutných betonových lavic a 2 odpadkové koše. Obnoveno bude také zábradlí terasy.
10: Celkové náklady vyjdou na asi 7 milionů korun. Slovenská ekonomika v prvním čtvrtletí zpomalila meziroční růst na 0,9% z tempa 1% v posledním čtvrtletí loňska. Proti předchozím třem měsícům hrubý domácí produkt vzrostl o 0,2%, informoval o tom dnes slovenský statistický úřad. No a Carolina vyhrála druhé finálové utkání NHL nad Vegas 4-3 v prodloužení a srovnala stav série na 1-1. Tomáš Hertl za Golden Knights zapsal asistenci, při jeho vyloučení ale domácí tým rozhodl o vítězství.
12: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
0: To počasí se notně zvedlo od rána, kdy intenzivně pršelo, tak teď už tady třeba nad výstavištěm v Brně vykukuje sluníčko, teploty nejsou nijak závratné, určitě kolem 15 stupňů Celsia, ale zítřejší den bude jasný, s tím sluníčkem o poznání intenzivnějším a s teplotami až k 25 stupňům.
2: Hit Radio City Brno.
0: A to bude ideální čas na to vyrazit třeba do Znojma. Té znojemské nakládačce, kterou už jsem naťukla, se budeme dál věnovat.

Včerejší, podívejte, to je ten mozek, co už večer dělá ta špatná rozhodnutí. Zítřejší počasí bude rozhodně lepší než to včerejší i dnešní a já se moc těším na výlet do Znojma, protože Znojmo už dneska započalo oslavy, které potrvají až do neděle. Historický průvod, divadelní repríza královského povýšení, původní osady, středověké ležení, koncerty místních umělců i videomapping. To všecko si připomene 800 let od získání statusu královského města. Ty třídenní oslavy budou otřásat Znojmem a Brna do Znojma je to kousek. Znojemská nakládačka, tak se tahle oslava jmenuje, si určitě zaslouží vaši pozornost. Když se podíváte na stránky města, najdete tam rozepsaný program a my jako Hit Radio City Brno se na vás budeme těšit od 13. hodiny. Budeme totiž živě vysílat na Horním náměstí celé 2 hodiny. Budeme tam mít celou plejádu zajímavých hostů, spojených samozřejmě s vedením samotného města i s umělci, kteří se přijedou do města podívat, ať už je to jejich rodné město nebo jsou se Znojmem jakkoliv zpětí. Budeme se vracet zpátky samozřejmě do historie tohoto královského města a podíváme se i na ten doprovodný program a myslím si, že byste u toho rozhodně měli být.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno. Hit
2: Radio. Jsem v úně, kterou plaveš. Když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ. Jsem nic, co zmizí v ruce. Co tě tak

0: jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
1: Určitě taky to nejlepší rádio na cestu domů, pokud jedete až teď, teda po 17. hodině, tak já vím, pátek je před námi, tak nebudeme se to kazit tím, že jsme byli dlouho v práci, ale abyste se nezdrželi víc, než je nezbytně nutné, tak buďte obezřetní. D1 190. km směrem z Prahy na Brno, levý pruh, porouchané osobní auto, už tady na vás trošku zastaví kolona. D2 směrem z Brna do Bratislavy, v pravém pruhu porouchané osobní auto, bavíme se o 38. kilometru. Ještě se dívám, že stále platí to omezení v Šošůvce, kde došlo ke střetu osobního auta s nákladním, to jsme na Blanensku, a provoz už tam není úplně zastavený, ale je částečně omezený. A jinak další asi čtvrthodinové zdržení obousměrně na trase z Brna na Svitavy za Svitávkou, tady je dopravní omezení. Cokoliv od vás z dopravy uvítáme na WhatsAppové lince 720 890 848.
0: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním

0: až 297 tisíc korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno, Brno Slatina, www.porsche-brno.cz.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Brna. 8. až 10. června ožije brněnský biotop muzikály, jako jsou Rebelové, rodinná senzace Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo parodie 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
6: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
8: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
9: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Brněnská rodinná společnost Termoservice Transport, která letos slaví 35 let, vás zve na Transport Fest. 13. června na brněnském výstavišti vás čeká Big Beatová muzika, nejsilnější muž Evropy, bagrování pro děti, výstava traků a mnoho dalšího. Transport Fest. Buďte u toho.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Když si tady teď na Hit Radio City Brno v 17 hodin na 30 minut otevřu ekologické, velké ekologické okénko, tak a budu dělat hodně chytrou, tak vlastně musím všechny nás, Jihomoravany, strašně pochválit. Protože se dívám na to, jak moc jsme ekologičtí byli, jak moc jsme třídili nejenom odpad, jakože jdete s tou petkou, OK, a s papírem, ale elektroodpad, což je jeden z těch největších bordílků, tak vytřídili jsme váhu, která odpovídá nákladnímu vlaku s 33 plně naloženými vagóny elektroodpadu. Já tam vidím ty baterky, jo, ty komply, jenom my, co jsme doma vytřídili, to by bylo, myslím, za skoro plnou třídu dětí.

0: 42 minut po 17. hodině. Lehce, ale jistě se budu loučit. Bylo to krásné, epické odpoledne, páteční odpoledne na Hit Radio City Brno. Code Line, moji oblíbení, nás vyprovázeli a budou vyprovázet samozřejmě skvělou muzikou dál Miley Cyrus nebo taky Poetika. No a jak jsem vás tak velice nápadně zvala zítra do Znojma, tak doufám, Znojemáci a i vy Brňáci, kteří si ten výlet uděláte, že nebudete litovat. My budeme vysílat živě, připomínám, od 13 hodin z Horního náměstí. Moc se na to těším. 800 let slaví město Znojmo do povýšení toho statusu města, historického města. Doufám, že si to tam všichni společně užijeme. Pokud zůstáváte v Brně, užijte si víkend, všechno je před námi, mějte se krásně a někdy zase čau.
1: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaká, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
3: Od výkopu až po klíč. Co to je?
4: To je Stalpe.
3: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Znojmo slaví 800 let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhů města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení. Je to další kapitola. Znojmo 800.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
11: A proč?
12: Mrknout se na auto.
11: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
14: Půjdeme na Sněžku?
15: Já chci hlavně na kolo.
16: A co ta herní krajina?
14: Jo, a taky chceme na Bobovku.
15: Babovku, Babovku, Babovku.
16: To nemůžem dneska všechno stihnout.
17: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
18: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
19: Paráda, já vidím.
20: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
21: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
22: Hit Radio City Brno.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně na křižovatce Česká a Jakubská probíhají práce na silnici. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: tisku levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
12: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
13: Hi, this is Ed Sheeran.
14: Hi, this is Madonna.
15: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.
16: On air.
17: Online.
16: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
18: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Česko bude mít novou ombudsmanku, stane se jí právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou-Laurenčíkovou. Kostolanská nahradí přesluhujícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Policisté v souvislosti s nálezem části lidského těla v Kinčperku nad Ohří obvinili jednu osobu z vraždy. Navrhli její vzetí do vazby. Hrozí jí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem se kriminalisté zabývají od středy. NASA ukončila poplach a povolila astronautům návrat do mezinárodní vesmírné stanice. Posádka ISS se musela ukrýt do kosmických lodí a připravit na možnou evakuaci kvůli úniku vzduchu. Tenista Jakub Menšík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na Roland Garros podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa 1-3 na sety. A kajakář Jakub Krejčí ovládl domácí závod světového poháru slalomářů v Praze Troji. Připsal si tak premiérové vítězství v seriálu.
19: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
18: Nejprve jasno až polojasno, během dne má postupně mraků přibývat, na Moravě a ve Slezsku až později odpoledne a večer. Zejména v Čechách se později odpoledne a večer taky místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů.
2: Je tu pátek, přátelé, kamarádi, kdo pak je tu s váma dneska výjimečně? Moje maličkost Leona Děndější, nebojte, není sobota ani neděle. Budeme dneska spolu usínat a zítra spolu vstávat, ale teď ty nejlepší hity 80, 90 až po milénium. Jdeme na to.

Posloucháte Hit Radio Classic, Fade to Grey, 80ky jak vyšitý. 9 minutek po 18. s vámi Leona. Tak jak se máte? Co pak děláte? Dejte vědět, jestli už máte padla v práci na 777-937-777 a co máte vlastně dneska v plánu a taky na víkend. Krom toho, že nejenom to, že budeme dneska spolu usínat, ale my zítra a v neděli spolu budeme i vstávat a že pro vás mám dárečky. Co takhle hodinky? No, chytrý hodinky. A nebo nezapomenutelné zážitky, skvělou muziku, tohle všechno tady pro vás budeme mít. Každopádně ale teď je pátek, 5.6., první červnový pátek. To znamená, že vám hrajeme ty nejlepší 80ky, 90ky až po milénium. A jinak tomu nebude ani teď, protože mě když bylo tenkrát 12, 13 let, tak úžasná ikona, popová princezna Britney Spears vydávala svůj první song Oops, I Did It Again. Dneska ji známe spíše z Instagramu a sociálních sítí, kéž by se ta holka vrátila, ale její hudba byla tenkrát nesmrtelná a hity zůstávají pořád. Tak komu pak se vrací puberta, co? Přiznejte se, Britney Spears Oops, I Did It Again právě teď.

0: Je tu pátek, volno, relax, odpočinek před námi. Co takhle Snow Informer? Já doufám, že vám tahle pecka udělala velkou radost. Ve mně to vzbuzuje příval pozitivní energie, mám chuť zpívat a tančit, i když bych možná i trošku spinkala. Každopádně za chviličku Kabáti a jejich Bára nebo Farao a spousty další skvělé muziky. Vy nám píšete, že už máte většina z vás padla v práci, že už jenom odpočíváte doma. Čeká vás víkend, pohodička, i to počasí bude fajn na nějaký výlet třeba. Tak pokud možno, zůstaňte dál na vlnách Hit Rádia. Za chvilku jsme zpět.
1: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Far beyond reality, but so

posloucháte Hit Radio Classic, 6:03. Hezký dobrý večer. S vámi Leona a já mám pro vás skvělé hity. 80, 90, milénium a zítra dárečky, takže kdo chcete zjistit více, mrkněte na web hitradio.cz ať vám vůbec nic neuteče, kamarádi, protože my toho pro vás o víkendu chystáme spousty. Takže www.hitradio.cz, klikněte na soutěže a tam už to všechno máte. A ode mě teď tahle nádherná romantika. Beverly, Promise Me, miluju ten song, tak si ho užijte. A napište mi, jak se máte, co děláte a co budete dělat a co nebudete dělat. Jsme Hit Radio.

0: Takhle chutná páteční podvečer z Eteru Hit Rádia. Díky, že posloucháte, jedna minutka po 18. Mě tady rozesmívá kolega. Chtěla jsem říct, že 18 hodin 41 minut. K tomu to je aktuální čas. Před námi je Captain Hollywood Project, zlatý devadesátky. Určitě znáte takový ten song More and more and more, ta-da-da-dee-da-dee-da. Tak přesně tohle bude. A nebo taky taková romantika Take My Breath Away. Take my breath away. Jsem si teď zahrála na takový rádiový hudební ukázky. No a tuhle dvojici doplní ještě španělský senior Ricky Martin, Living La Vida Loca. Na tohle všechno se můžete těšit. Už za moment jsme zpátky.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
4: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
3: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně. Děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
6: Potřebuješ.
5: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
6: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
7: Hakr Brno CZ.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: Náplně hned.
11: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
11: A proč?
12: Mrknout se na auto.
11: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Rousínovský divadelní a folklorní festival se blíží. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Jedeme, nezastavujeme, pokračujeme dál. Krásný pátek, 80, 90, milénium. Olivia Newton, pojďme společně na ní zaspomínat. Xanadu.

Posíláme velké pozdravy do hudebního nebe. Chris Rea, Looking for the Summer. I tohle vám hrajeme v rámci Hitrádia Klasik. Našeho speciálu takhle večer od pondělí do pátku, kromě středy, kdy máme 3 hodiny hitu na přání jenom podle vás. My pokračujeme dál, protože před námi je žena s nejúžasnějším a nejkrásnějším pozadím na světě. J.Lo. Dáme si její klasiku z 90. let a hlavně u těch 90. zůstaneme i teď. Co byste řekli pořádnému hitu, tucárně takové to pojďme všichni šlapat zelí. Protože do éteru Hitrádia Klasik přichází Two Unlimited a jejich No Limit. Tak volume doprava a užijte si ten páteční večer. Jsme Hitrádio.

0: pátek 5. června, díky, že posloucháte Hit Radio, my pokračujeme dál, protože před námi Black Box, nebo legendy, české legendy, Buty a jejich František. Už za 4 minutky vám je tady pustím.
1: Na semaforech červená, kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Na D1 na 206. kilometru ve směru od Vyškova na Brno.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio City Brno.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr s pruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s...
11: Náplně hned.
12: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
12: A proč?
11: Mrknout se na auto.
12: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

Fox, Fantasy. Tohle taky hrajeme pátek večer. Půl osmá je tady a před námi je song, který někteří z nás měli i jako vyzvánění svých mobilních telefonů. Já vás nebudu dlouho napínat, protože já, když jsem to teď slyšela, takovou tu malou ukázku, tak ve mně normálně zní nostalgie.

0: 80, vám rádi servírujeme. Je pátek, 5. června, doufám, že se máte krásně. Přišla nám tady zpráva od Terky. Ahoj Leonko, hrajete strašně hezky, zrovna pracujeme na zahradě, děláte nám tou hudbou velkou radost a ty ještě víc, protože máme rádi tvoji energii. Hrajte dál, my vás tady máme na plné kule, jak se říká. Prosím pozdrav Jiříka, Filipka a taky naši Aničku, děkujeme moc. Tak jsem to vyřídila, děkujeme za takovou hezkou zprávu. A co takhle třeba Anna K nebo Simply Red, Lionel Richie, to jsou prostě legendy všech legend. Tak přesně tohle nás čeká za pár minutek, tak nikam neodcházejte a hrajeme dál. 80ky, 90ky, milénium, prostě ta hudba je láska, hudba je nesmrtelná, obrovská emoce, radostná, plačtivá, veselá, zpívaná, tančící, prostě každý se v tom najde, nebo ne?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
3: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
2: a poctivé pivo z místních pivovarů.
3: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
2: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
11: Obchodní prostory v Praze za 17 milionů. Byt 4+1 ve Větrušicích Praha Východ za 7 milionů 249 tisíc. Byt 3+1 v Písku na Budějovickém předměstí za 4 miliony 450 tisíc. Byt 3+1 v Martině Vsi na Litoměřicku za 2 miliony 990 tisíc. A chata v Chotýšanech na Benešovsku za 3 miliony 690 tisíc korun.
10: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opravné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Hit Radio.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: tiskulevně.cz. Náplně hned.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylový pamětník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Pravda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Hit Radio.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: si. Náplně hned.

0: pravda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Yes.

0: vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr.brno.cz.
5: Od výkopu až po klíč. Co to je?
6: To je Stalpe.
5: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Pivotéka Betel Neškopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel Neškopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak dovál do pivotéky Betel Neškopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
0: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.

0: pravda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Od výkopu až po klíč. Co to je?
6: To je Stalpe.
5: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Pivotéka Betel než Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel než Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel než Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.